Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: Fresh Radio.
1: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
0: Stay fresh all day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Mane AK4, ty víš kolik? Dělám pusy, dělám love, chceme víc.
2: Is this Chappie Beats?

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.

nejlepší old school, který znáš.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

dáš, za kolik čár dáš.

0: IMBčko.
1: Hej, ty, kdo tohle?
2: To jsou nějaký gáče.
1: Jdi se podívat.
2: Ukáž.
3: Počkej, on má zlatý zub, on je náš.
4: Ovamaro.
3: Ovamaro.
4: On je náš.
3: Však on je náš, more.
4: Ten je náš.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Posloucháš Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
1: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
0: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
2: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdní vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí. Počasí.
2: Dobré ráno, my jsme našli cestu do studia, jsme tady, pěkné dobré ráno, Monika, Honza, a taky počasí dneska tedy velmi, ale velmi pozitivní, co se počasí týče. V Ostravě a okolí bude polojasno, později odpoledne skoro jasno a ty maximální teploty dneska odpoledne vyšplhají na nějakých 24 stupňů Celsia. Na horách dneska 21 stupňů, jasná obloha, tak si to užijte, pěkné dobré ráno.
1: Fresh zprávy. A my ty první dnešní zprávy na Freshi začneme takovým příběhem. Kuriozní případ řešili policisté z Ostravy Přívozu. Cizinci absolvovali závod Polsku, po kterém se na svých kolech vydali do outletového centra v Ostravě za nákupy. Nezajištěná kola, profikola, odstavili do stojanu a šli do obchodu. Policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava krátce na to narazili na muže, který vedl speciální kolo. Kolo vyžadovalo speciální obuv, kterou muž na nohou neměl, proto se rozhodli ho zkontrolovat. Muž měl připravenou výmluvu, kolo se prý chystal koupit od nějakého muže, s nímž se domluvil na projížďce. Krádež byla vyřešena. V Ostravě ve čtvrtek začal 16. ročník týdne čtení dětem, který potrvá až do 7. října. Tragická nehoda se stala ve čtvrtek včera 1. října v obci Horní Tošanovice. Řidič právě srazil 53-letého muže, který utrpěl mnohočetná poranění v oblasti hrudníku, břicha, horních i dolních končetin na hlavy. Bohužel se muže nepodařilo přivést zpátky k životu. Řidič měl navíc pozitivní test na drogy.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: 2 minutky po 6. přejeme dobré ráno i na silnice v metropoli a nejen prostě tam, kde posloucháte Fresh Radio. V tuto chvíli nehlásíte žádné komplikace, které by vás na příjezdu nebo odjezdu z Ostravy nebo přímo vně Ostravy jakýmkoliv způsobem zdržovaly. Děkujeme za to, jezděte opatrně, obezřetně, nezapomeňte, že je pátek, tak ať to zbytečně nikde nestojí. Jakékoliv informace, které uvidíte na cestách a budete mít potřebu je nám sdělit, tak můžete na telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337136.
0: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
5: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na 4 kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
0: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
7: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.
8: So you know, me no really like how the man dem a act right now. You understand? So me fi put the girls pan game right now. Kelly, Lisa, me have two lessons for you right now. Make sure.

0: No, já vím.
1: A nejenom jako treku. Mimochodem, babího léta.
0: Toto byla Nina Sky, jenom jakoby. No. Šikovná, co?
1: Byla. Říkáš to správně, byla. A ono to i bylo, babí léto, tady v Ostravě a okolí a vůbec asi celkově v České republice. Meteorologové se zdárně shodují. Dámy a pánové, kluci, holky, mluví se o citelném ochlazení.
0: Kdy? No tak, jako dívej, jo. Na jednu stranu musí se nechat, že teplo bylo dost na to, že je 2. říjen a já dneska hlásil 24 stupňů. To je dobrý.
1: Buďme rádi.
0: Buďme rádi, právě. Mhm.
1: Víkend ještě nabídne parádní babí léto. Bude slunečno, dobře, někde jako i rána přinesou mlhy, dobře, přízemní mrazíky, ale jinak ty letní teploty se opravdu takhle budou pohybovat, vystoupají.
0: Ano.
1: A Honza toho využívá, ten letí na hory. Zítra nebo pozítří?
0: Jedu, já jsem jako právě přemýšlel, že bych toho měl využít, že opravdu je před námi jeden z posledních teplých víkendů tohoto roku. Další bude nejdřív až třeba, teď si vem jako v dubnu příští rok, to máš celý říjen. Květen, ne, teda listopad, prosinec, leden, únor, březen, to je půl roku. To je půl roku, co budeme nosit rifle, dlouhé kalhoty, potažmo mikiny. Takže, musím toho využít a rozhodl jsem se, že pojedu nahory. Vyšlápnu nějaký kopeček, první jsem chtěl lisou, ale dobře, bude tam hodně lidí, já jako nepotřebuju hodně lidí, no. Takže já jsem zvolil Kotáře.
1: Teplé a slunečné počasí vydrží podle předpovědí meteorologů, kteří se zdárně shodují, protože to už je 2. den po sobě, kdy se to drží ty prognózy.
0: Ano.
1: Na několika různých serverech.
0: Jo, dobře.
1: Tak by to mělo vydržet až do středy, pak se začne ochlazovat, ale jako citelně.
0: Citelně.
1: To znamená, jsem zvědavá, jak ty s těma kraťasama. Jestli.
0: No nic, já budu muset.
1: Ráno.
0: Já se budu muset převléct, ale je pravda, že teda jako koukal jsem do šatníku a já na letošní zimu nemám rifle.
1: Já vím, jak to vyřešíš.
0: No půjdu si je koupit.
1: No nebo si vezmeš ty podlíkačky, co ty nosíš, když je chladní. Než začíná pravé jaro, léto, tak ty chodíš, vlastně máš taky legíny, něco jako já.
0: Jsou to legíny, ale takové jako sportovní kraťasy, no.
1: A na tom máš vlastně ty kraťásky, že?
0: No dobře, ale tak takhle nemůžu mezi lidi, že? Jako na
1: veřejné. A loni ti to nevadilo.
0: Na veřejné akce takhle nemůžu přijít, jako. Letos já budu přebírat ocenění. Dobré ráno, prosím vás, hlavně se teple oblečte, ty rána jsou pořád chladné, ano? Dobré ráno!

0: Elton John a Dua Lipa. Teď v televizi několikrát, měla jsem na to štěstí, byl Rocketman. Neviděl jsi to?
1: Ne, neviděl. Mm-hmm, neviděl, neviděl.
0: Tam no tak to je úplně
1: Dua Lipa tam hraje nebo něco?
0: Jo, přesně o téhle ten v uvozovkách muzikál a film je, jo, o téhle vězdě z těch dvou, to si trefil, měl si dvě možnosti, pade na pade a přesně si trefil, že Rocketman je o zpěvačce jménem Dua Lipa.
1: No jo, tak jo. To víš, tak já.
0: Ne, tak to je od novy, že
1: já nekoukám na staré, jako na staré věci. Je teda pravda, Moni, že...
0: Dua, ale není stará Dua Lipa.
1: Ne, jako to právě jako, počkat, na Rocketmana říkám, jo. To jako to už starší bude, ale počkej, já se chci obhájit.
0: No úplně staré to není, je to pár let, ale to je jedno.
1: Dobře, já se chci obhájit i tak, jo, abych nebyl jako úplně kulturní filmový barbar.
0: No.
1: Já viděl teď nedávno film, byl černobílý ještě, myslím, že by se úplně v klidu dalo říct, že je pro pamětníky. A moc mě
0: potěšil.
1: Potěšil i bavil. A jmenoval se, počkej, já teď jako přemýšlím, Hotel? Modrá hvězda?
0: Hotel Modrá hvězda, no jasně, tak to je.
1: Je to možné?
0: Pamětníky, jo.
1: Počkejte, já se musím...
0: Hotel Modrá hvězda, já to
1: já
0: vím.
1: Jsem normálně, Moni, já jsem to hltal jako blázen. Já musím kouknout na to, je to teda Hotel Modrá hvězda, musím se podívat na to herecké obsazení, protože to bylo fenomenální.
0: Nehraje tam Lída Bárová nahoru.
1: Režisér Martin Frič a hlavní role... Natasha Golová.
0: Jo, Natasha Golová, no.
1: Natasha Golová. To je hodně dávno, ta paní se narodila ještě v Rakousko-Uhersku. To je fakt dávno. Natasha Golová, Oldřich Nový.
0: O, ano, ten tam hraje určitě, toho si pamatuju.
1: Tak pozor, ale Oldřich Nový, to je herecká legenda, to vím i já, jo.
0: A Dina Mandlová, se narodil, tu jsem si spletla.
1: Taky se narodil v roce 1899 v Rakousko-Uhersku, no. Mm-hmm. A Dina Mandlová, tu znám taky, to mi taky něco říká, tohle jméno.
0: No a můj oblíbený Láďa Pešek.
1: Tady je Teodor Pištěk.
0: To ten taky je fajn, ale
1: jo,
0: Ladislava Peška znáš, ne? Ten obušku světle ven, viděl
1: ano,
0: jsi to někdy?
1: Ano, ano, no. Ne, tak jasně, tak zase jako pozor, jo. Ladislav Pešek, no a já jsem vlastně jako chtěl říct, že to bylo milé překvapení pro mě a že pokud by se to náhodou třeba někdy objevilo na Netflixu, tak bych si to jako rád pustil znova. No jako vážně, beze srandy. Jako to bylo super, a ani nevím, kde to dávali, možná na české televizi, asi to je jedno, ale jako byl jsem překvapen.
0: Ať to staré odlišíme od starého, protože říká, že Rocketman je pro tebe taky starý, tak prosím tě, to je film z roku 2019, tak... že ano. Hotel Modrá hvězda tam, jo, tam jako říkám, tam už chápu, že to máš.
1: Jaký to je rok, Hotel Modrá hvězda?
0: Já to typuju kolem nějakého 40. Tak mohu možná 41, 42, ale nejsem si jistá.
1: Ok, takže Hotel Modrá hvězda, dobře ty, 29. srpen, 41
0: no,
1: premiéra.
0: Víš,
1: no, tak jo,
0: no,
1: tak já si to večer dneska pustím, ok, díky.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů Chorce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
9: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
10: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a

0: ještě Lucerna Film dělala výborné filmy, jo? To byla, pozor, to byla doba. To bychom mohli jmenovat, co všechno vzniklo třeba od režiséra Martina Friče. Nicméně, co je ale důležité, my jsme tady řešili konkrétně film Hotel Modrá hvězda a mám velkou radost, že mi píše Renča, že tento film sice není na Netflixu, ale je na OnePlay, takže kdybych chtěl, tak nemusím chodit do ústřední půjčovny filmu Praha ZS, ale můžu otevřít OnePlay a pustit si to tam, tak děkuju moc, Reni, díky.
1: Ty budeš mít krásný víkend, kotář nejprve. Krásném babím létě si vyšlapneš kopečky, pak přijdeš domů, naložíš se do vany, po vaně si pustíš Hotel Modrá hvězda. Teda,
0: udělám
1: já ti závidím,
0: si k tomu
1: to
0: kafe a sušenky ještě, víš.
1: No ale pozor, dobře, dobře váš, já bych si asi udělala meltu. To máš stylové. A
0: ať sušenky, zapadnu do doby, ať zapadnu do doby.
1: Co bys si tak z těch sušenek mohl dát? Jaké třeba?
0: No, normálně nějaké polomáčené.
1: Staré
0: nebo
1: sušenky píšu, jo? Co se mi
0: historické,
1: vyhodí.
0: Tak to bude určitě historické. Něco odopavěné. Nebudou nějaké ty polomáčené esíčka si dám.
1: No jasně, nějaké retro sušenky, úplně s tebou souhlasím. Ale... No, no.
0: A nebo poprosím mamču, ať mi upeče bábovku.
1: To jo, to.
0: Já si to jako umím zařídit, Moni, to se neboj. Takže děkuju, já hlavně chci moc poděkovat Renči. Díky moc!

0: Fresh Radio. Mně přijde, že ani jednou ještě dneska ráno nezaznělo to, že je pátek.
1: Že jsme to jako pravdu.
0: Neřekli ani jedno a to je podle mě velmi, velmi důležitá informace, kterou bychom vám podle mě měli sdělit, takže my vám prosím vás teď v 6 hodin a 40 minut sdělujeme poprvé v dnešním ránu, že je pátek.
1: Pátek.
0: Páteček.
1: Pátek. Je pátek.
0: Paťulínek.
1: Je pátek.
0: Paťánek.
1: Je pátek.
0: Páteček.
1: Kolika způsoby to můžeme Spetak. Říct, ale vždycky to zní hezky to slovo, že?
0: Je to tak, je to krásné.
1: Když řekneš naštvaně, tak to zní prostě hezky.
0: Je pátek, prosím vás. A znamená to, že juboxy jsou tady i dnes. Jubox, Fresh Radio. Komu co, kde, proč a jak, to se vás ptáme. Není tady nic nového v tom, jak to myslíme. A vy nám píšete, popřípadě posíláte hlasovky. My se na to moc těšíme, takže i dnes pojďme vyřešit, komu budeme hrát dnešní jubox.
2: Pošli hlasovku 77 337 136. Jubox Fresh Radio. Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Bon appetit! Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Tak, dobré ráno.
1: Dobré ranko. Jsou takoví, kteří jsou rádi, že je říjen, Honzi.
0: No.
1: Že už se to překlenulo z toho září do toho října, protože koncem měsíce, začátkem toho nového měsíce bývají takové jako uzávěrky, zvláště lidi, co pracují třeba s čísly,
0: ano,
1: anebo zařizují výplaty někomu, tak mají ten konec měsíce takový, řekněme, jako
0: náročnější.
1: Pres, jo?
0: Ano,
1: ale
0: rozumím.
1: Teď druhého třeba Lenka, Lucka i Kája jsou v klidu, protože mají popracováno.
0: Ano.
1: Takže mají teď takovou volnější atmosféru v kanclu.
0: Ježiš.
1: Můžou si dovolit psát do rádia.
0: A mají plno času prostě.
1: A mají plno času, takže teď kávičkujou. Ty jsi mluvil dneska o bábovce, kterou si upečeš, tak holky mají, že?
0: Ne.
1: Mají.
0: Dámy, já tak jako říkám si teoreticky, jestli byste nechtěli kousek bábovky přinést,
1: není,
0: když máte tolik času.
1: Už není. A nebo nebudeš.
0: Ok, dobře. Dobře.
1: Než do Remedy Box.
0: Úplně tomu rozumím. Dobře, dobře. Tak dneska teda předpokládám, že hrajeme dámám.
1: Hrajeme do kanclíku, přesně.
0: Do kanclíku.
1: Kanclíku.
0: A bylo to nějaké jako speciální přání?
1: No, máš jim něco vybrat, máme je překvapit, jo?
0: Já je
1: holky
0: překvapím.
1: Jsou, píšou, jsme mladé, jsme hravé. Máme rádi fresh a všechno, co nám nabízí.
0: Mladá hravá, to o sobě říká i moje
1: hravá
0: maminka. No tak já nevím, to je takové jako těžké docela teďko.
1: A s čím je problém? Tvoje maminka klidně může být hravá.
0: A je i mladá,
1: a
0: ano.
1: A když oslavila teď kolik? 50 neměla?
0: No ne, skoro 4, bude.
1: 40,
0: skoro.
1: 40. Kolik
0: 8.
1: měla to říct? Jo? Dobře, takže víš co, nepočítej.
0: Nech mi to ví, to je asi jako jedno, já doufám, že neposlouchá, ale 47, ježiš, 47.
1: Maximálně ubereš, ne?
0: No dej,
1: si střihneš plusové body a budeš mít ty bábovky dvě.
0: No. Takhle, já jsem vybral, jo, Aqua, Dr. Jones, si myslím, že úplně ideální, ne?
1: To by mohly i holky znát.
0: No já si myslím.
1: Ze svých mladých let.
0: Já si myslím. Tohle je dnešní Jukebox, přejeme dobré ráno.
2: Jukebox, Fresh Radio.

0: dobré páteční ráno přejeme na Freši.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: A pojďme ještě jednou připomenout, jak dneska bude, protože dneska to bude opravdu, řekl bych, takřka letní, jo. Maximální teploty v Ostravě a okolí ve

0: stoupají na 24 stupňů Celsia. Bude polojasno, později odpoledne ale skoro jasno. Teploty na horách a ve vyšších polohách do 21 s jasnou oblohou a večer s polojasnou oblohou.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Ostrava podepsala s polskými Katovicemi memorandum. Nově podepsané memorandum má pomoci především se získávání sponzorů, investorů a rozvojem celého regionu. V Ostravě včera začal 16. ročník týdne čtení dětem, který potrvá do 7. října. Na ulici Václava Tarycha v Místku vzniklo nové parkoviště. Mělo by tak přispět k řešení nedostatku parkovacích míst ve městě. Tragická nehoda se stala včera v obci Horní Tošanovice. Řidič srazil 53-letého muže, ten utrpěl mnohočetná poranění. Bohužel se muže nepodařilo přivést zpátky k životu. Řidič měl navíc pozitivní test na drogy. A ještě sport, hokejisté AZ Havířov vybojovali první tříbodové vítězství po návratu do Maxaligy. V Praze porazili Slavii 4-1.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: 7:02, zdravíme také na silnice v metropoli a ve městě, děkujeme, zatím to bez komplikací, jezděte opatrně i nadále, kde si možná postojíte na těch klasických průtazích je křižovatka Nová Ves Vodárna ve směru na Porubu, ale i ve směru na centrum, nic zásadního, to zdržení bude zhruba do 5 minut, jinak je to průjezdné všechno bez větších komplikací. Jakékoliv další informace o tom, jak to na silnicích při pátku vypadá, můžete hlásit na telefonní nebo WhatsAppové číslo 77 337 136.
1: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
7: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
8: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
7: Vyhrávej skvělé ceny! Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: S-House. Love Tonight, 7 hodin 12 minut, přejeme všem dobré ráno, pokud posloucháte v Ostravě, ale třeba i v Praze, tak to není žádný problém.
1: Jo, my přejeme krásný dobrý den, dneska je ten den, kdy proběhne gala večer soutěže Stavba Moravskoslezského kraje, takže se dozvíme, který z těch projektů je ten úplně nejvíce top. Moderuje náš Radek Erben, takže to budeme mít z první ruky.
0: Výborně.
1: Tak se pochlubí, komu předával cenu.
0: Radek, to je super, dobře, a teď mě zajímá vlastně, kdyby ty si mohla nominovat nějakou stavbu, v rámci Ostravy třeba jenom.
1: Tak nebuďme... se mě na hezké stavby v Ostravě, jo, které já mám ráda.
0: Co se ti líbí, co by si nominovala?
1: Hele, já mám opravdu blízký vztah k Dolním Vítkovicím, takže mně se líbí to, že tam vznikají nové projekty.
0: Ano.
1: Pak se mi hrozně moc líbí projekty u Sýkorova mostu. Mm-hmm. To znamená, že já teď se jako bavím o gastru, jo, ale jestli se ptáš přímo na architektonické skvosty.
0: Tak já taky rozumím více tomu gastru, v pohodě.
1: No, tak. Je třeba nádherná Grossmanova vila, která se jako nedávno opravovala.
0: Já byla jsem uvnitř.
1: Nebyla jsem, jezdím kolem a vždycky si říkám, jestli si jako zajdu.
0: Včera jsem měl kolem i večer, v pozdních večerních hodinách a hezky svítila vevnitř ty pokoje a fakt to vypadá dobře, vypadá to hodně dobře, no. To je pravda.
1: Je tady spousta krásných budov historických, no a spousta nově postavených, o tom, která je top. To budeme chytřejší v pondělí.
0: Dneska
1: budeme
0: večer,
1: vás
0: hlavně
1: informovat.
0: Ano, přesně tak. Navíc docela dost se hýbe stavba i Černé kostky, ta teda jako jeden neskutečným způsobem. Ono to vypadá, že bude i dřív hotová, než ten parkovací dům, co je vedle. Ten staví totiž o rok díl, jo. Tak,
1: jo, takhle. Já myslela, uvidíme, že jsou domluvení, že by to mělo skončit
0: spolu.
1: Podobně, jo.
0: No,
1: stejně tak jako nová síň, sál pro koncerty.
0: Ten
1: se staví
0: box.
1: Ten takové to jezdící sedátko, co vypadá jako sedátko na kolo.
0: Jak struna. Mně to připomíná strunu trošku. No uvidíme. Struna. Ne strunu, trsátko, promiň, trsátko. To je na strunu,
1: tak,
0: že?
1: Tak uvidíme.
0: Každopádně dneska večer se to dozvíme. Radkovi držíme palce, ať to všechno vyjde a hlavně, ať se teda vybere. Tak jo, tak pokračujeme dále. Sam Smith nebo za chviličku taky Fresh Track Band v rámci ranního vysílání na Fresh Radio. Přejeme dobré ráno.

0: Odkud nás posloucháte? Dobrá otázka.
1: Je to anketa, kterou tady sem tam na Freši uděláme a nás to teď brzo ráno, nebo o 7:30, dobře skoro o 7:30, zajímá, kde právě teď posloucháte Fresh Radio.
0: Inspirovala nás zpráva od Miguela, který nám posílá přímo i fotodokumentaci a píše k tomu, cituju, posílám pozdrav z gruzinských silnic. Tady se neřeší vůbec nic, jenom klaxon, jo? A
1: na co tě tak pobavilo?
0: Dobytek, no,
1: počkej, ty říkáš Miguelovi dobytek?
0: Ne,
1: proč?
0: To si nedovolila. Miguel, určitě není dobytek.
1: Naopak.
0: Určitě ne, právě naopak. V dobrém slova smyslu, je to kaňour možná.
1: Jo, takhle, aha, dobře.
0: Nevím, ale nejsem obeznámena, ale narážím na tu fotografii, podívej, jo.
1: Mm-hmm.
0: S kým on tam cestuje na silnicích, jo.
1: To vypadá jak na Morávce trošku, tady u nás. Máme chatu na Morávce, tam to vypadá podobně, no. Ale tak...
0: Byla to kráva nebo bík, má to rohy?
1: Ukaž.
0: Má to rohy asi, že?
1: Tohle je podle mě, čověče, Tohle je bík.
0: Je to bík.
1: To
0: jo.
1: Bude bík.
0: A no, tak to za dobu mohla být kráva. OK, no to je jedno, prostě dobytek, takže jo, je to veselé. Pak už tady naskačili další od Davida třeba. David poslouchá z Ostravy.
1: Ano.
0: Kousek od nás.
1: To je originální.
0: To je velice.
1: Je velmi originální.
0: Je velice,
1: děkujeme.
0: A ten má na rozdíl od Miguela cesty prázdné. Taky děkujeme
1: krásná,
0: za fotodokumentaci.
1: Krásná cesta. Ano, ano. My pak zdravíme naše posluchače, řidiče. Víme, že vás je hodně, takže přejeme i vám dobré ráno. Dobré ráno. Co dál?
0: Davida máme v Chlebičově, takže zdravíme Chlebičov. Davide, děkujeme.
1: No jo,
0: a pak
1: Chlebičov.
0: Je tady hlasovka od Rádi, tak pusť.
1: Tak, dobré ráno. Pojďme.
2: Alamat. Na cestě do práce.
0: Olomouc.
2: Takže hezky Hana.
1: Jo, Hana, na Hane. Tak
0: a my jsme se museli přepnout, jako jste...
1: Je to těžké, tak my zdravíme i na Hanou. Pojďme to rozjet dále, nás zajímá právě teď v 7.22, odkud posloucháte Fresh Radio.
3: Pošli hlasovku 77 337 136.
1: Za chviličku pokračujeme, nabídneme třeba Fastboy nebo taky Sam Felt, to všechno bude, ano.
0: A vyhodnotíme, jestli nás teda poslouchá někdo z dalších míst, ze vzdálenějších, než je právě Gruzie.
1: To by bylo výborné, teďkom jako nepočítáme Gruzii, ta už přišla, jo.
0: Ta už přišla.
1: Ale dlouho nebylo hecni se a mně by se líbilo, Moni, že posluchač, který napíše jako od nejdál, od našeho studia, tak jeden z nás se za ním vydá.
0: Jo, tak jsi to vymyslel, tak ty pojedeš?
1: Tak dáme kámen nůžky, ne?
0: No, to určitě. Doufám, že se ti ozve někdo třeba až z Mostu, nebo no? Z Chebu,
1: nebo
0: z Aše.
1: Nebo, ano, nebo z Aše, no.
0: Ale pokud to bude Itálie, jedu já.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz. Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Bon appetit! Monika Dudová a Honza Pernický! Bon appetit.

0: OK, Honzi, tak teda Gruzie započítána do našeho výčtu, odkud nás právě Pražáci poslouchají. Jdeme dál, jo?
1: Pojďme, dobré
0: začneme
1: ráno, jinak mimochodem je třeba říct, že my aktuálně sbíráme data, odkud posloucháte v tuto chvíli současně Fresh Radio.
0: Z aplikace Nejlepší kvalita zvuku a z Poruby, tak to tady máme za Humny. Ahoj, já z lesa, s výhledem na Praděd, zdraví Olčovice, děkujeme Jirko.
1: Děkujeme.
0: Parádička. Cože, tady čtu Bangladéš, ale to bude asi nějaká sranda, ne?
1: To doufám, jo?
0: No, tady David z Bangladéže.
1: Jo, on asi reaguje na to, že jsme řekli, že ten, kdo bude nejdál, tak ten si sedne na vlak, letadlo, auta a poletí tam. Takže to bude asi to jenom humor, doufejme.
0: Já si taky myslím. To je. Miguel ještě dopisuje informace ke Gruzii, že tady opravdu mají zajímavý životní styl.
1: Aha.
0: A přikládá fotky. No a pak samozřejmě máme i apku, na které se nám vyjadřujete.
1: No tady píše Martin třeba, že poslouchá aktuálně z Malhostovic.
0: Dobře, a pak bych tě poprosila ještě, Honzi, jestli by si mohl zapnout hlasovku, která právě teď přišla. Kdo
1: není
0: k čemu
1: problém.
0: Je, ale vyzkoušíme.
2: Jo, tak z Bangladeše. On myslí přívoz.
0: Ale to asi bude možné podle
1: je to možné, že jsme na Palackého ulici někde v Ostravě. Dobře, jedna zpráva, Moni, jedna zpráva přece jen ale přišla taky do aplikace, která potěší především tebe.
0: Aha.
1: A píše, počkej, já to musím tady, píše Tomáš a píše dobré ráno, vám přeji právě teď z italské Verony. Chystáme se na jich. Takže tohle je to, co jsi ty chtěla slyšet, tak já
0: chtěla.
1: Ti jako říkám, že opravdu v tuto chvíli současně v 7.33 nás poslouchají lidi ve Veroně v Itálii.
0: Dobře, jakže se jmenoval ten gentleman?
1: Tomáš.
0: Tome, tak kdybys měl chvilku, já teda nevím, kde jsi ubytovaný, jestli před řekou, to znamená v centru nebo za řekou.
1: Ale přijedu.
0: Ale... Tak mám tam jisté zkušenosti, už to mám nachozeno, tak ti doporučuji tam už takhle brzo ráno pro nás jako normální čas pro Italii brzo, ale už v 7.30 třeba fungují nějaké kavárny, mají tam výborné croissantky, když se jako sedneš s tou kávičkou, s tím croissantkem.
1: Ty jsi v Itálii teď úplně, že?
0: No, já mám
1: ráda. Řekni něco italské, jestli můžeš.
0: Ne třeba nic jako říkat, jo, já umím jenom amore mio. A nebo...
1: Tady máš.
0: Fantastico.
1: Fantastico arrivederci.

0: Kutné Hory a především tady k nám na Moravu a Slezsko, kde posloucháte Fresh Radio, tak si jako by doma, že prostě.
1: Praha Spořilov taky, prosím tě, nemůžeme zapomenout.
0: Spořilov?
1: Praha Vinohrady, ta nás taky poslouchají. A
2: Vinohrady
1: Libenžiško. Pavel projíždí po Vilzonce, to znamená kolem hlavního nádraží a taky poslouchá Fresh Radio.
0: Dobré jitro. No nic, tak pojďme, to, co vás zajímá z celého týdne úplně nejvíc, je naše soutěž Kvíz naopak. My tady máme dneska velké finále, protože je pátek a dnes budeme losovat mezi třema nebo dvěma.
1: Aha, no to je dobrá otázka.
0: Já si myslím, že dva jenom finalisté.
1: Já taky myslím, že jenom dva, ale jako, pane. Co nás není, pojďme to ověřit.
0: No zjisti.
1: To zjistím.
0: Já si myslím, že dva, že to bude pade na pade dneska, no o to bude jednodušší tu dvojku do Radegastova Šenku vyhrát, že jo? Pojďme.
1: Já si pamatuju, že mezi postupujícími je právě Vláďa z Pálkovic, to si pamatuju, že jsme byli opraveni, že ne Ostrava, ale Pálkovice.
0: Ano.
1: No a potom Martin, který bydlívá kousek od Brna, to je všechno. Jo, takže dva finalisté, pouze dva muži v našem velkém pátečním finále o dvojku do Radegastova Šenku.
0: Bude to velmi napínavé, my věříme, že to vyhraje ten správný, ovšem o tom, kdo to vyhraje, bude rozhodovat naše kolo štěstí, takzvaná kulička, která se za chviličku roztočí a prozradí, kdo vyhrává, jak už jsem zmiňoval, 2000 korun do Radegastova Šenku.
1: Padni komu padni. Je to o hvězdách, jak by řekl Pao.
0: Je to tak, tak buďte s námi. Za chviličku je to tady velké finále Kvízu naopak z tohoto týdne.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Fresh Radio.

0: Simone, vždycky připadám v ten pátek, kdybychom vyhlašovali, jak kdybychom my dva byli moderátorská dvojice Superstar a vyhlašovali vítěze tohoto ročníku normálně.
1: Ještě prosím tě, Gabriel z Dánska.
0: Děkujeme.
1: Je rád, že nás může poslouchat i tady, no to jsme taky rádi.
0: My jsme taky, ano, v prvé řadě.
1: Teď si Gabrieli poslechni, jak vyhraje někdo, ale nebudeš to jako bohužel ty, možná někdy příště, ale klidně, není problém.
0: Dobrý, už ho netrap, pojď, jedeme, jedeme. Takže kolo štěstí je připraveno, dneska sčítá ve finále kvízu naopak pouze dvě jména a to máme tady Vladíka.
1: Ano, Vláďo Spalkovič.
0: A Martínka.
1: A Marťa se z Brna, okej. Okay.
0: Chceš vědět, jak to bude, abys jako pochopila, jak to bude vypadat, když někdo z nich vyhraje, jo?
1: Máš pocit, že nevím, jak funguje koule? Dnes vyhrává
0: Martinek. Ne, Martin, jako Martinek, jo? Pozor, musíme to, jako ať to pochopí i posluchači. A tohle je Vladínek, jo? Dnes vyhrává Vladínek. Chápeš to, jo?
1: Jo, a neboli jako kauza mezi Palkovicemi a Brnem.
0: Tak, ano, no. Může to být i takhle. Tak pojďme, roztáčíme kolo štěstí právě teď. Jsem nervózní, ježišmarja.
1: Co, proč? Ty nevyhraješ.
0: Je to tady, tak pojďme. Dnes vyhrává
1: Martinek. Moment, moment.
0: Dnes vyhrává Martinek.
1: Uvidíme, jestli dnes vyhrává Martinek. V dosahu, já jenom přepisuju tady do našeho systému telefonní číslo, na kterém by měl být Martínek.
0: Ano.
1: A uvidíme, jestli nám to Martínek zvedne.
0: Tak pozor, jdeme na to, finále kvízu naopak jde do vyvrcholení.
1: No. Kvíz naopak!
2: Kvíz naopak!
1: Protože když nezvedne Martínek, vyhraje Vladínek.
0: Ano, je to tak. A když ani Vladínek, vyhrává Honzínek.
1: No dobré, ale nemusíme ráno. To hrotit, Martínek.
0: Tak, Martínek ahoj. Je na telefonu, halo? Je to tak?
3: Ano, je to tak.
0: Martínku, vyhráváš 2000 korun do Radegastova Schenku!
3: No tak neboží, děkuju.
1: Brno pozná, jaké máme krásné Beskydy. Jaké je tady pivčo.
0: A jaké jsou tady holky hlavně, Martínku.
1: Aha, takové... A Martin zná určitě.
3: Tak na ty já se nedívám.
0: No, já vím, ale možná ti očko sem tam šilhne, když to uvidíš tady, protože to je něco teda, to ti povím. A ty Beskydské ještě, no tak ježišmarja. Jo, tak jen abys věděl, Martine.
1: Marťo, už si připrav...
0: My jsme ho vykolejili úplně.
1: No, já se nedivím. Marťa už přemýšlí, kdy si udělá volno, aby z toho Brna vůbec daleko k nám mohl dojet. Pravděpodobně tak, vezme nějaké osazenstvo, protože voucher je na dvojku. My vám jenom přejeme, ať se vám tady líbí, ať je to hezký čas strávený tady v našich končinách. Ano. A ještě jednou gratulujem.
0: Gratulujeme. Marťa, už víš, koho vezmeš s sebou?
3: Ano, my máme už takovou jako ustálenou posádku.
0: Co to znamená?
3: No, znamená to buď jako v základu já a žena, nebo já a žena dcera.
0: Aha, tak žena to dcera. Se na ty beskydské holky fakt dívat nebudeš. OK, tak jo, Martias, díky, měj se, užij si to, ahoj!
3: Já děkuju, ahoj.
0: No výborně, tak to by bylo a kvíz naopak v raním Bon Appetit opět příští týden.
1: Tak jo. Kvíz naopak!

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Dnes pátek 2. října v Ostravě a nejbližším okolí docela teplo. Ty maximální teploty se dneska vyšplhají na nějakých 24 stupňů Celsia. Bude spíše polojasno, později odpoledne skoro jasno. A pokud se chystáte na hory, tak počítejte dneska s maximem do 21 polojasná obloha. O víkendu teplo, ty maximální teploty kolem 23 až 24 stupňů Celsia.

0: jasno, na horách bude polojasno i s možností deště, teploty do 20.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Kuriozní případ řešili policisté z Ostravy Přívozu. Cizinci absolvovali závod v Polsku, po kterém se na svých kolech vydali do outletového centra v Ostravě za nákupy. Nezajištěná profi kola odstavili do stojanu a šli do obchodu. Policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava krátce na to narazili na muže, který vedl speciální kolo. Kolo vyžadovalo speciální obuv, kterou muž na nohou neměl, proto se rozhodli ho zkontrolovat a ano, byl to zloděj. Muž měl připravenou výmluvu. Kolo se prý chystal koupit od nějakého muže, s nímž si domluvil projížďku. V Ostravě ve čtvrtek začal 16. ročník týdne čtení dětem, který potrvá do 7. října. Tragická nehoda se stala včera v obci Horní Tošanovice. Řidič srazil 53-letého muže. Ten utrpěl mnohočetná poranění. Bohužel se muže nepodařilo přivést zpátky k životu. Řidič měl navíc pozitivní test na drogy. Tuto neděli pokračuje první liga mladých zápasníků a naši borci z Moravskoslezského kraje pojedou do Chomutova obhajovat průběžné první místo. Držíme pěstě, borci.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Tři minutky po 8. Dobré ráno, přejeme také na silnice, kde jedete. Právě teď víme třeba od Petra, který píše, že u Bohumína se srazily dvě osobní auta nedaleko parkoviště Vrbice. A opatrní buďte také v Havířově na silnici 11, tedy na tom velkém kruhovém objezdu při výjezdu nebo vjezdu do Havířova se srazily dvě osobní auta těsně za výjezdem na Český Těšín. Opatrně prosím sízne, je to se zvýšenou opatrností. Další informace posílejte na naše telefonní a WhatsAppové číslo 77337136.
1: Doprava?
3: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
8: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
7: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
9: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

0: To je Adéla.
1: Já vím.
0: Adéla a ta ještě nevečeřela, že?
1: No podle toho, jak je štíhlounka, tak možná ani nesnídala ještě.
0: 8 hodin, tají, 10 tají, minut.
1: Tak jak se říká, no. Tají třikrát, jo? Tají pondělí třikrát, ve středu, jo? A v neděli. Jo.
0: Ne třikrát denně, ale třikrát v týdnu, rozumím, dobře. Pojďme se přesunout na to, co vás baví a nebaví to jen vás, ale baví to i Monču, protože je tady, no teď vy víte.
2: To nejlepší z rána.
0: To nejlepší z rána i dnes budeme vybírat. Pozor, dneska speciálně začínáme vlastně trošku dřív, protože dneska to bude, řekl bych, velmi těžké, obzvlášť pro tebe, Moni, protože dneska v té nejlepší z rána nedostaneš na výběr jednoho interpreta, klasicky, ale dnes budeš vybírat tu nejlepší z rána, tu nejlepší připátku z hitů dob minulých, tedy dob, kdy...
1: Předtím, než přišel rok 2000.
0: Když jsi chodila na diskotéky ještě.
1: Třeba. Jasně, jo, třeba. Jo, když jsem, jasně, kultura k Dolních Datyních nebo na Horakůvce.
0: Pozor, třeba jako rok 2000 už tam klidně být může zase, jo. Aha, to zase jako jo,
1: dobře.
0: Ale budou to prostě hity, které...
1: Tobě připadají staré.
0: No, ani, no, jo. Dejme tomu. O tom bude dnešní to nejlepší z rána. My pevně věříme, že se do této diskuze zapojíte i vy, posluchači Fresh Radio, protože pevně věříme, že i vy si pamatujete doby, kdy tyto hity hrály v rádích normálně, dokonce moderátoři je tehda prezentovali jako novinky. Úplné novinky, jo? Takže to bude, my se připravujeme, za chviličku jdeme na to, buďte u toho s námi, do té doby třeba Tom Odell a Lost Frequencies.

0: Ajty, toto je Kali a také Sima. Dobré ráno, přejeme na Fresh Rádiu. Raní bon appetit a taky...
1: To nejlepší z rána.
2: Mám formu.
0: Ne.
2: Teda myslím, teda.
0: Tak na to se strašně těším. Dneska to budeš mít, ony moc těžké, protože
2: sypej
0: dnes
2: to.
0: Vybíráme tu nejlepší z let minulých. Jako za mě Kali a Sima, taky dobrý jako good, v pohodě.
2: No, ale to je mimo soutěž,
0: ale
2: takže
0: to je mimo
2: já
0: soutěž.
2: Ještě nemám zapnuté CD-romky v hlavě.
0: Není problém, zapni si CD-romky, připrav kazety, toto je hit číslo 1, Wenga Boys a... We're going to Ibiza.
2: OK. Mám zbaleno, připravená.
1: To nejlepší z rána.
0: Letka postavená vysoko, celkem to jako asi jo, ne?
2: Jsem na letišti, jo?
0: Jedeme
2: možná
0: dál.
2: Pojedu směr.
0: Dobře.
2: Ale
0: Will
2: máš?
0: Smith, Man in Black.
2: Dobře, Wenga Boys.
0: Wenga Boys, jo.
2: Mám to radši.
0: Dobře, dobře, není problém. Wenga Boys nebo Tears for Fears?
2: No, Wenga Boys, jeď dál.
0: Proč tě nebaví Tears for Fears?
2: Nevím, nemám to. Ne, moje tělo nereaguje. Jeď dál.
0: Dobře, Wenga Boys nebo Sonic?
2: Jej, Sonic nemám ráda, takže to mi ani nepouště. A ten projekt. Tak ne, tak Wenga Boys, jo. Ale pořád cítím, že jedem pod své možnosti, takže já pořád čekám, že mi tam dáš tu vypalovačku nějakou.
0: Čekáš na to, jo?
2: Čekám.
0: Wenga Boys nebo Snap?
2: Si děláš srandu, jo?
0: To je co?
2: Wenga Boys.
0: Ne.
2: Zatím se strefuješ jako do věcí, kde já vůbec nemám ani citovou vazbu k tomu, jo?
0: No nepočkej, ale my jdeme na poslední věc.
2: Tak co se dá dělat? Cipej to.
0: Mimochodem, mně se líbí tady pořádek v úložišti Aleše Bruny, protože podle něho a jeho dat je hitovka Snap Rhythm is a Dancer z roku 2019, jo? Tak
2: možná tam měl někdo nějaký počet, ne? Třeba někdo přišel s trianglem a cinkl tam a už je z toho nový track.
0: Může být. Pojďme na poslední hitovku dnešního rána, tedy té nejlepší z dnešního rána. Bude to Wenga Boys, anebo Mojo.
2: Tak tohle chci, tohle je ta moje. Tu mám ráda, to si pamatuju, na to já jsem pařívala. Třeba ještě jako kousek od Žermanic, tam býval klub.
0: Mhm.
2: A já jsem to tam slýchávala, takže Mojo Lady.
0: Takže je to teda ono, jo?
2: Je to
0: co opravdu
2: jako
0: chceš.
2: Lady je moje krevní skupina.
0: To, co
2: trošku
0: vyhrává.
2: Mě mrzí, že jsi mi tam nedal jako oblíbené věci, jako třeba Silver, ATC, jo? Tak jako to mě trošku jako mrzí.
0: Ale to přijde, nebo
2: jakoby
0: tohle není poslední vydání. To je nejlepší z rána.
2: Takže
0: dneska je rozhodnuto.
2: Lady.
0: To nejlepší z rána vyhrává Lady. Snad to dneska večer zahraje i na vaší party. Vzpomeňte si na Monču, ta bude už spát.
1: To nejlepší z rána. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.

0: to tam.
1: Já bych si normálně na to trsnul i dneska, jako.
0: Prosím.
1: Mě vůbec nevadí, i teď klidně. Já vím, že je brzo ráno ještě.
0: Nic ti nebrání.
1: Podle Aleše Bruny tento song vyšel v roce 2020. Výborně, všechno je v pořádku. Mně se to tak strašně líbí. Díky moc za tyto přesné údaje. 8 hodin 23 minut na tuto věc má taky reakci náš posluchač David, který píše: dobré ráno, wow, wow, wow, lady, taky jedna vzpomínková, bar, vy tanec na parapetu, myslím, že za mixem Gréďa a Roman Chměl a aha, jelo to. Hmm?
0: Aha.
1: No tak výborně, výborně, tak jsme rádi, že jsme udělali po ráno takhle radost, já si myslím, že navíc ještě při pátku toto prostě potěší. Jako.
0: Sladké vzpomínky, sladké.
1: Sladké má mení?
0: To je možná moc hluboká vzpomínka.
1: To už je dávno. Tam už... Prosím vás, jenom ono, od nás, jakoby od ranní dvojky, je to poselství na dnešní večer. Pokud máte nějaké plány a chystáte se někam, tak věřte, že minimálně toto by mělo dneska v noci zahrát, pokud by to měla být nezapomenutelná perfektní noc.
0: Jako u nás, jo, pro mě určitě, vy možná máte nějaký svůj právě takový jako vzpomínkový track, který vždycky jste kdekoliv vás vzbudí takovou tu hezkou vzpomínkovou náladu, když se vidíte tam, kde vám to dělalo dobře. Cítíte, vysloveně cítíte vůni toho místa. Teď ty vzpomínky se tak hezky rozehrajou ve vás, jo. Je to fajn.
1: Je to fajn. Je to fajn a je to krásné, tak tohle je Mojo Lady. My za chviličku tady na Freshi pokračujeme dále, nabídneme Shona Mendeze, anebo taky třeba A Clean Bandit. Tak buďte s námi, dobré ranko, přeje Monika Rudová.
0: Taky Honza Fernický.
1: To byl otazník, nebo co to bylo na konci?
0: Můžeš si vybrat.
1: Děkuju.
0: Prosím, vykřičte.
2: Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit. Potěšení pro všechny.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
5: Bon appetit.

0: Dnes merci, 8 hodin 32 minut a my jsme Fresh Radio. Dneska velký den, hlavně pro vítkovický tým, já si to s dovolením řeknu, Moni, protože pro mě to je docela velká informace. Vítkovice dneska hrajou doma, tak pokud máte třeba volné odpoledne, doporučujeme jít do Mustang Areny, podpořit domácí tým, protože poprvé v této sezóně do Ostravy dorazí BYD Energie Karlovy Vary. Karle Varle. Dneska hrajeme s Kávečkem, bude to zápas víceméně o všechno, protože Vítkovice potřebují body. Poslední dva zápasy dopadly dobře za plné 3 body, to znamená v tuto chvíli v tabulce jsou 11, pokud se nepletu, s 6 body. Lépe jsou na tom oceláři, ty zdravíme taky, protože vysíláme i do Třince a víme, že i tam máme základnu. Oceláři jsou, pozor, v tabulce úplně jakože number one.
1: Jsou skvělý.
0: No, tak počkej, zase jako klid. Ať tady jednomu týmu zbytečně víc, jako víš, nepřeskakujeme.
1: Ne, fandíme, Honzi, pozor, to si špatně popisuješ, nebo špatně to vnímáš, fandíme těm týmům úplně stejně, ale zase musíš uznat, že projevit to, že jsou skvělí, oceláři to jako
0: tak dívej,
1: jsou.
0: Já to udělám úplně jinak, jo, já udělám trošku kontroverzi. Já nefandím oběma týmům úplně stejně, ale musím teda uznat, pravda je, že oceláři jsou prostě první, ano.
1: Jo, ale jakož to rádio musíš jako...
0: Mají tam být, právě.
1: Musíš
0: ano,
1: uznat,
0: tak,
1: že
0: to
1: jo,
0: uznávám.
1: Musíš být objektivní, že?
0: To stoprocentně uznávám, to
1: tak,
0: je pravda. A první místo
1: hodím.
0: Jim patří, ale já...
1: Máš srdce, my chápeme, kde máš srdce, to je naprosto v pořádku.
0: Takže zveme na dnešní domácí zápas Vítkovic. Pozor, možná by se mohlo vypíchnout, jestli náhodou nehrajou někde dneska právě i zmínění oceláři a hrajou,
1: no
0: a hrajou
1: tak
0: doma.
1: Dobře, že jsi to taky řekl ty.
0: No, taky hrajou doma. Hrajou o půl hodiny dříve, začínají v 17 hodin a hrají s Litvínovem, jo? Jen tak jako pro vaši informaci. No a v 17.30 Vítkovice Karlovy Vary. Tak, to je všechno. Děkuju, teď můžeš klidně povídat, jestli jsi chtěla.
1: Ne, něco. Myslím, že hokejová tady vsuvka padla tak, jak měla.
0: Ano.
1: Užij si to, co ti na to můžu říct.
0: Děkuji.
1: Bude to krásný pátek.
0: Bude to
1: tak,
0: krásný
1: to dopadne tak, jak si představuješ.
0: Bude to
1: jo?
0: Nádherný pátek.
1: Snad máte formičku.
0: No,
1: a
0: pak
1: ty
0: se
1: taky.
0: Ještě dobře najím.

0: a nejenom Hollywood má o čem přemýšlet a může spekulovat, Honzi, jestli jo, nebo ne, jo, nebo ne, jo, nebo ne. Mm-hmm. Kauzičku si zaznamenal?
1: No právě, že moc ne, nevím teda úplně, o čem chceš mluvit, tak nechám se překvapit.
0: Hele, Jim Carrey se prý potají oženil.
1: Jim Carrey? Aha. Počkej, já nemám v tom zas prsty, třeba Kazma? Tak mě napadlo, jako, protože on už Jima Carreyho jednou stvárnil, respektive ne on, ale jeho kamarád.
0: Tak cenu, jo.
1: Jestli jako náhodou v tom opět nemá prsty Kazma, no.
0: Může být, jako král grimasu, jestli má další ženu, nebyla by to jeho první, nebo nemá, to je otázka.
1: Pravděpodobně to nebude ani poslední, ale...
0: Myslíš, že ne?
1: Tak je to asi takto nějak jako k jeho životu patří, podle mě. Takže Jim Carrey je znova ženatý, jo.
0: Jako spekuluje se, že prý se potají oženil.
1: Aha. Co na to říkáš? S kým myslíš, že se mohl oženit?
0: S někým, s nějakou ženskou, která má fakt jako vytříbený smysl pro humor, protože on je podle mě přesně, že buď toho miluješ, anebo ho nenávidíš.
1: Nesnášíš, no jo,
0: tam
1: asi jo.
0: Tam není nic mezi tím. Mně třeba nevadí ten herec, já ho mám ráda i jeho filmy, mě prostě baví, takže si umím představit, že bych si ho třeba vzala.
1: Aha, pozor!
0: Stejně jako Sandlera, třeba Adama.
1: Ty jsi teda jako velmi minimalistická, jako takhle, jo, že? Na výběr jako mužů. Jako to ty Sandler... Carrey, v pohodě, kdo dál ještě?
0: Jo, Hugh Grant,
1: no,
0: jo.
1: Jasně,
0: tak se mi líbí takové ksichtíky jako John Malkovich, jo, Javier Bardem, takže...
1: A to nejsou ale krasavci úplně.
0: No právě, teda. Že ne, ale mně se nikdy nelíbil třeba Johnny Depp nebo Brad Pitt. Já jsem vždycky šla s tou... Takhle, díváš se určitě na takové ty věci, slavné trháky, jak se jmenuje ten chlap, co má to kladivo velké?
1: Hulk?
0: Ne. Není zelený. Thor?
1: Thor možná.
0: Thor,
1: no.
0: Tak já nejsem vlna Thor, mně se líbí Loki třeba. Aha. Jako herec. Takže já vždycky tak nějak jdu s tím jiným proudem, nebo bych řekla, že plavu
1: jdeš
0: úplně proti proudu.
1: Jdeš proti proudu spíš, ale nechme to být v pořádku. Děkujeme za tuto informaci. Naložte s ní prosím jakkoliv a zdravíme i do Hollywoodu, že jo? Tam to možná ocení víc ty naše
0: pozdravy. Jako co my, že jo? Nám to může být jedno, ale... Oni potřebují vědět.
1: Jo.
2: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: Co chystáš?
1: To je fanfára prezidenta České republiky, ale já bych jí rád...
0: Přijde na rozhovor k Marice?
1: Já bych jí rád využil právě. Já bych jí rád využil, abych vám mohl tímto poblahopřát k hezkému víkendu, strávený s rodinou a svými blízkými, v pokoji, v pohodě a míru a nejlépe s Fresh Rádiem. Za mě je to ze slov předsedy ranního vysílání Jana Pernického vše. Děkuji, s pánem Bohem v pondělí, pěkný víkend. Předávám slovo ještě náměstkyni ranního vysílání, paní bakalářce Monice Rudové.
0: Náměstkyně je beze slov, nemám co dodat. Řekl jsi všechno v tom svém projevu?
1: No, pravdě...
0: Že jsi zapomněl jsi na polechtání chuťových buněk, že doufáme, že vaše víkendové chvilky budou spojené s nějakou rozkoší, třeba dobrou.
1: Rozkoší určitě.
0: Ano, takový borovkový knedlík na prašivé.
1: No a
0: nebo
1: pak, že
0: zelňačka,
1: nemá co říct, že?
0: Nebo zelňačka na lise hoře.
1: Zase mluvíme o žrádle.
0: Může být
1: jenom
0: ideální, no. Ale pochopitelně i vy, co jste na dietě, cítíme s vámi, protože jídlo není všechno. Žijeme proto, abychom žili, ne proto, abychom jedli, takže...
1: Ale žijeme jenom jednou, takže bychom měli jíst. A děkujeme.

0: No, tak a je to, no. Tak i neoficiálně. Mějte hezký víkend, slyšíme se v pondělí v 6 hodin. Mějte se, ahoj.
1: Marika.
0: No, a je to.
1: Roman.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Při pátku dneska v Maximech v Ostravě naměříme 24 stupňů Celsia a bude polojasno, později odpoledne skoro jasno, teploty v noci kolem 11 stupňů Celsia, takhle bude, nad ránem potom přízemní mrazíky a teploty kolem 7, s tím počítejte, na horách dneska v Maximech 21 polojasná obloha. O víkendu teploty, nejvyšší teploty vyšplhají k 24 stupňům Celsia a bude jasná obloha, na horách o víkendu kolem 20 polojasno.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. Ostrava podepsala s polskými Katovicemi memorandum. Nově podepsané memorandum má pomoci především se získáváním investorů a rozvojem celého regionu. V Ostravě včera začal 16. ročník týdne čtení dětem, který potrvá do 7. října. Na ulici Václava Tarecha v Místku vzniklo nové parkoviště, mělo by tak přispět k řešení nedostatku parkovacích míst ve městě. Tragická nehoda se stala včera v obci Horní Tošenovice. Řidič srazil 53-letého muže, ten utrpěl mnohočetná poranění. Bohužel se muže nepodařilo přivést zpátky k životu. Řidič měl navíc pozitivní test na drogy. Tuto neděli pokračuje první liga mladých zápasníků a naši borci z Moravskoslezského kraje pojedou do Chomutova obhajovat průběžné první místo. Držíme pěsti, borci.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
2: A ještě přejeme jednou dobré dopoledne i na cesty v metropoli, kde s námi jezdíte. Děkujeme za to. Přesuneme se do Oder na Novojičínsku. V ulici třídy Osvobození se srazily 2 osobní auta nedaleko čerpací stanice. Pozor taky na dálnici D48, 20. kilometr ve směru na Olomouc. Brání průjezdu dopravní nehoda. V tuto chvíli je nehoda vyšetřována. Vyproštění osob z osobního auta probíhá. Počítejte tedy, že projedete jedním jízdním pruhem a s určitě klidnější nohou, takže pomalej, tak jo. Bohumín, opatrně, tam se stále ještě u parkoviště Vrbice vyšetřuje dopravní nehoda ťukanců 2 osobních aut a stejně tak i v Havířově na Velkém Kruháči před výjezdem na Český Těšín se taktéž řeší nehoda 2 osobáků. To je z dopravy.

0: vše, jezděte opatrně a nezapomeňte, že po celý den můžete vaše dopravní situace posílat na naše telefonní číslo nebo WhatsAppové číslo 77337136.
1: Doprava?
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
7: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Gillian Anderson, áno, moja prvá obeť na Freshy v škandále, samozrejme. Táto kráska je známa zo seriálov Akty X a Sex Addiction, otvorene prehovorila o svojej sexualite a budete veľmi prekvapení. Označila sa za pansexuálnu a dúfam, že som to prečítala dobre, a priznala, že v mladosti mala vzťahy aj so ženami. Tvrdí, že jej pohľad na sexualitu ovlivnilo aj účinkovanie v seriáli Sex Education. Áno, herečka sa tejto téme venuje aj vo svojej novej knihe. A keďže sama priznala, že nie je veľká flirtérka, možno je na zoznamovacích aplikáciách nehrozí príliš veľa práce, najmä ak ju oslovujú mladší muži. Tak za mňa je to krásna baba aj vo svojich rokoch, takže no, nech už sa jej darí úplne, no, kam sa len pozrie, držím palec.
0: Skandál s Marikou.
2: No, super.
0: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
0: Máte auto bez couvací kamery a chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Reklama, která funguje! Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
4: All day, every day.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Tentokrát na Freshi nielenže zdraví Marika Tošková. Vrhám sa aj na hudobný spor. Áno, určite ste o ňom už počuli. Ed Sheeran rieši komplikácie na svojom turné a vôbec nie malé. Po vyradení rapera McLaurina z americkej časti koncertov odstúpili aj ďalší hudobníci vrátane Finesa a skupiny Belga. Pôvodom boli spory práve okolo McLaurinových propalestinských vyjadrení. Sheeran uviedol, že nechce zo svojich koncertov robiť politickú tribúnu a chce hudbou ľudí spájať. Nie všetci kolegovia s jeho postojom súhlasili. A tak sa namiesto hudobnej harmónie momentálne rieši skôr poriadna zákulisná disharmónia. No, istižne.
0: Skandál s Marikou.
2: No, super.
0: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
0: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
1: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
0: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
2: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
6: Posloucháš Fresh Radio.
7: What the f-

0: Best of Fresh.
1: Ptáme se vás, posluchačů, co už děti máte, kde vlastně vaše děti vznikly, kde jste je tady splodili?
2: Jiřinka píše, že doma v postýlce. Jiřinko, super. Jana, Zanzibar.
1: No, pozor, tady někdo žije na vysoké noze. Mně se nejvíc líbí Michal, který napsal v autě.
2: A mně se líbí Dominik, krmelec.
1: Je to vlastně jako pěkné, máš to před očima celý život podle mě. Kdybych chtěl splodit potomka já, jo, protože ona vlastně to byla ta jako původní otázka jako mířená na mě, kde bych tedy jako chtěl. A já jsem si normálně říkal, že by to mohlo být třeba cool někde jako na méně tradičních místech, třeba v knihovně. Jo, nebo v Kauflandu.
2: Počkej, a v Kauflandu kde tam?
1: Mezi drogerii třeba.
2: Ty jsi zrovna vybral takovou uličku. No, tak... Chceš vybírat uličku, kde chodí málo lidí, jako ty knihovny, jo. No. Třeba Joey z Přátel tam taky vodí holky.
1: Ano,
2: a vždycky
1: ano.
2: Je to zaprášené místo úplně na konci knihovny, kde nikdo nic nečte. Která ulička prostě v obchodních centrech nebývá tak navštěvovaná, aby si mohl dovolit.
1: Upokladen.
2: No ono, dívej se zase jako... To by stačí 2 minuty času, ne?
1: Minuta půl.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Američtí Bloodhound Gang udělali v roce 1999 song Bad Touch. A možná, kdyby k tomu nebyl takový kontroverzní videoklip plný obcujících zvířátek a jiných věcí na či za hranou, který z něj v některých zemích udělal téměř nevysílatelný a musel být cenzurován černými obdélníčky nebo dokonce vystřižením, tak by to takový hit ani nebyl. Nakonec vše dobře dopadlo a hit tehdy remixovali do taneční podoby i Eiffel 65.
0: Alešův Old School.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnější

0: No, já vím.
1: A nejenom jako tracku. Mimochodem, Sliv i babího léta.
0: To byla Nina Sky jenom, jakoby. No. Šikovná, co?
1: Byla. Říkáš to správně, byla. A ono to i bylo, babí léto, tady v Ostravě a okolí a vůbec asi celkově v České republice. Meteorologové se zdárně shodují. Dámy a pánové, kluci, holky, mluví se o citelném ochlazení.
0: Kdy... No tak, jako dívej, jo. Na jednu stranu musí se nechat, že... Teplo bylo dost. Já jsem jako právě přemýšlel, že bych toho měl využít, že opravdu je před námi jeden z posledních teplých víkendů tohoto roku. Další bude nejdřív až třeba, teď si vem jako v dubnu příští rok. To máš celý říjen. Květen, ne, teda listopad, prosinec, leden, únor, březen, to je půl roku, co budeme nosit rifle, dlouhé kalhoty, já se budu muset převléct, ale je pravda, že teda jako koukal jsem do šatníku a já na letošní zimu nemám rifle.
1: No, nebo si vezmeš ty podlíkačky, co ty nosíš, když je chladní, než jo. Začíná pravé jaro, léto, tak ty chodíš, vlastně máš taky legíny, něco jako já.
0: Jsou to legíny, ale takové jako sportovní kraťasy, no. No dobře, ale tak takhle nemůžu mezi lidi, že? Jako Na veřejné akce takhle nemůžu přijít. Jako. Letos já budu přebírat ocenění. Best of!

0: Moskovského.
1: Severoameričtí DJové Deadmau5 a Cascade spojili své síly v roce 2008 a vzniká track I Remember. Melancholický vokál zpěvačky Hayley Gibby a progresivní beat z jej udělali hymnu. Ta definovala progressive house té doby. Skladba se stala jedním ze zásadních momentů kariéry obou DJs.
0: Milénium Lumíra Moskovského.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Fresh Radio.
0: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
6: All day, every day.

0: Kýle.
1: Doprava. Doprava.
2: Jste na Freši, máme 11. hodinu a jednu minutu k tomu. Máme tady i hlášenou dopravní nehodu, která je zhruba půl hodiny zpátky v ulici Zahradní v obci Hlučín. Tam se srazilo osobní auto s motorkou. Je to naštěstí bez ranění, ale i tak doporučujeme tímto místem na ulici Zahradní projíždět opatrně. Jinak doufám, že máte dobrý den. Na sjezdě, která startuje právě teď, budou k mání další dobré treky pro vaši dobrou náladu. Tak přijměte pozvání a buďte stále fresh.
1: Zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield.

0: Od Otahaus Pro ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Siesta. Siesta. Siesta.

0: Guetta, s ním taky Teddy Swims, hodně zajímavé spojení a nechybí ani Thousand Eye. Gone, gone, gone. Tak co nás čeká, budou tady nějaké akce, které se konají, jedna z nich už dnes večer. Určitě přidáme i další, máme bezvadný program na páteční podvečer v rámci naší hudební nabídky. No a zůstává taky skvělá muzika, takže Coldplay, Kylie Minogue anebo Dua Lipa, naše hvězdy pro další chvilky tady na Freshi.
1: Fresh Radio.
2: Jsme Metropolitní rádio.

0: Blackpink a taky Jump a dnes večer čeká Ostravu velmi zajímavé vyhlášení. Bude to gala večer soutěže Stavba Moravskoslezského kraje v kompresorovně sálu Landek Park v Ostravě Petřkovicích a bude to vyhlášení výsledků soutěže Stavba Moravskoslezského kraje, akci, kterou moderuje Radek Erben, a je to vlastně hlavní cíl téhle soutěže prezentace a propagace kvalitních projektů a staveb, které se realizovaly na území našeho kraje. Bude to hodně zajímavé, tak jsme velmi zvědaví, a kdybyste chtěli nějaké podrobnosti a podívat se a inspirovat se, co hezkého tady vyrostlo, mrkněte na stavbamsk.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Tohle se prostě hezky poslouchá. Coldplay, Adventure of a Lifetime u nás na Freshi. No a co je důležité, tak nebojte se udělat si pauzičku. Píšou tady, že podle nějakých průzkumů, hlavně generace mileniálů, má pocit, že když se na chvíli odpočine, že vlastně ztrácí čas a výkon a mají z toho deprese, tak naopak je to třeba brát tak, že odpočinek prostě není spojený s výkonem. Odpočinek je proto, aby ten následný výkon mohl být lepší a pomůže prý i 10 až 20 minut bez telefonu, pomalé dýchání nebo krátká procházka a nebo se trošku prostě protáhnout, ale v klidu, bez stresu, že vám něco utíká.

si takhle odpočinete, tak toho ještě třeba i v pátečním odpoledni stihnete trochu víc a začít můžete třeba dobrým obědem. Tak pokud se na něj chystáte, přejeme dobrou chuť.

Posloucháte Fresh. Máme tady informaci, která se týká počasí, které bude o víkendu. Malinko se to prý bude kazit, protože sobota nabídne sice slunečné počasí bez deště a má být jasno až polojasno a teploty budou někde kolem 20 až 24 stupňů, ale v neděli už přijdou i přehánky a teploty nám malinko spadnou na 18 až 23, co je ale důležité, tak v noci klesnou teploty na 4 až 9 stupňů a v některých údolích až třeba ke dvěma a můžou se objevit přízemní mrazíky. Tak na to myslete, až půjdete hodně brzy ráno nebo pozdě v noci, jak chcete, z nějaké dobré party.

0: Tak tohle se povedlo vítězka bulharské Eurovize Dara Bangaranga, dobře se to i pamatuje, takže se to jako nestratí mezi záplavou dalších pecek. Dali jsme si i teď na Freshy, no a páteční večer to už je tradičně prostor pro Friday Mix. Dneska bude opět živě s Markem Urbancem mezi 17. a 19. hodinou, takže Marek už to chystá a připraví určitě další podobně dobré pecky v dvouhodinové mixované show. No a potom Party DJ a Patrick Diamond, to už je taková klasika pátečního večera a podvečera tady na Freshy.
1: Buongiorno amici, ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky, všichni ví, že jsme nejlepší na trhu, to ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost, u nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého, stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
6: Siesta. Siesta.

0: Fresh, a pokud máte před sebou nějaké zásadní rozhodnutí, možná vám pomůže informace, kterou teď zveřejnil jeden vědecký časopis. Týká se to vlastně toho, kdy bude konec světa, jo? A ten údajný den zkázy už vychází poměrně brzy na letošní 13. listopad. Co je ale vtipné, tak tím důvodem zkázy světa má být podle předpovědi nekontrolovatelný růst světové populace, jo? A nějak to tady v rámci toho výpočtu dávali dohromady a citujeme: naše pravnoučata nebudou hladovět, budou umačkaná k smrti, tady píšou. Jo, ten den se označuje jako soudní den nebo doomsday, a jestli teda si chcete vzít třeba hypotéku na hodně peněz a počítáte s tím, že ho budete platit jenom do 13. listopadu, tak je možná ta správná chvíle.
1: Buď fresh! Fresh!

0: Doprava. Doprava.
1: Tak na to, že je páteční, teď už odpoledne je zatím relativní klid, jenom tady máme jednu zmínku, že v Petřvaldu na ulici Ostravské naproti malé benzíny poslední hodinu stojí faceliftový černý Kodiak a sleduje provoz. Tak pomalu, zřejmě hlavně sleduje to, jestli dodržujete maximální povolenou rychlost. Jinak ale relativní klid, žádné nové komplikace nebo dopravní nehody nejsou, tak si už jenom můžeme přát, ať nám to vydrží. Hezké odpoledne, je 12 hodin.
2: Doprava?
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
5: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. A neb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
6: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná

0: teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: I tohle známe velmi dobře, Milky Chance a Stolen Dance. A pozor, máme tady pozvánku na akci, která bude příští sobotu 10. října a myslím, že už jste s námi absolvovali taky některý z předchozích ročníků. Klasika na čtyřech, prostě závěr automobilové sezony. To znamená, že byste měli určitě dorazit, protože vás čeká více než 50 vystavovatelů v rámci hlavní prezentace a spousty dalších aut, nejenom z klubu Veterán Car Club Ostrava. Youngtimeři, rozhovory, krásné auto, u kterých se můžete vyfotit a taky spousta věcí, které budou k mání, a ať už to jsou soutěže nebo další věci. Takže pište si to, sobota 10. října, budeme v Karolině a bude to hodně velké.
1: Růžový sol, největší výběr potěšení pro všechny.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz

MK a Leaven. Máme tady hodně pořadů hudebních, některé jsou i v rámci víkendu. Doporučuji, nastudujte si jednak naši aplikaci nebo naše webové stránky. Já sám jsem byl překvapený, když jsem se tam teďkom koukal, kolik toho tady máme. Třeba Deep Connection možná ještě pamatujete, dvou skvělých DJů. To bude teda příští neděli, ale i tuhle neděli je tam spousta zajímavých věcí, tak to čekněte, ať jste v obraze. See ya.

0: Tak, jsme tady na Freši, máme spoustu hezkých okamžiků i v rámci našeho ranního programu. Věřím, že posloucháte náš Bon Appetit s Honzou a Móňou. Většinou se tam vždycky zjeví něco zajímavého a tentokrát se řešilo to, co souvisí trošku i s tím počasím. Best of
1: Fresh! Petr do práce došel v dlouhých, ale v batohu má kraťasy, takže vlastně jako pade na pade.
2: To je chytré.
1: Dělá to podobně, no.
2: To je velmi chytré, protože my jsme to, Moni, řešili spolu zrovna včera mimo éter a bavili jsme se, že přesně je teď to období, kdy ráno se oblečeš, ale odpoledne se potíš. A nebo naopak, ráno mrzneš, ale odpoledne ti je dobře.
1: Já to mám taky tak, takže já se ráno podvleču a když je mi teplo v průběhu toho dopoledne, tak to prostě odhazuju.
2: To jako zhodí, jo? Je,
1: no, jasně.
2: Tak to klidně můžeš sundat v tramvaji.
1: Taková já jsem.
2: Já jsem si to myslel. A
1: psala Michalina máma.
2: Michalina máma, dobré ráno.
1: A píše, že Michalin táta prý bude nosit kraťasy tak do listopadu. No, takže to je jako tvůj tým, že?
2: To je asi akorát, to je můj člověk. Přesně. Já si myslím, že ten listopad už je pak jako hraniční, ta druhá půlka, když už ze stromu opadá všechno to listí, tak už tě to jako nutí si spíše vzít dlouhé kalhoty, jasně, dobře.
1: No a pak jsou tady, Honzíku, takoví, kteří to mají tak, že nenosí kraťasy vůbec, aha, protože se snaží jako dodržovat pravidla etikety, které říkají, že muži nemají nosit kraťasy do města, do práce ani do spolit nebo na společenské události.
2: No,
1: co ty jako milovník kraťasů na tohle říkáš?
2: Tak je pravda, že na společenské události si kraťasy jako nevezmeš, protože to prostě jakoby nejde. Ale já jako, aby mi někdo zakazoval nosit kraťasy v létě, no tak pardon, to vůbec, ne. Best of Fresh!
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Good Boys na Freshi, ladíte siestu. Ne, že bych chtěl nějak narušit to slunečné odpoledne, ale teď na mě na Facebooku vyskočila dobrá informace, která se týká Vánoc, konkrétně Vánoce na jihu, neboli Vánoční městečko. A představte si, že letošní Vánoční městečko se otevírá už za 45 dní, což bude 15. listopadu. Bude to hodně zajímavé, budou tam speciální akce a další novinky, které se samozřejmě ještě neprozrazují, ale tak jsem jako úplně se trošku zděsil, no, 45 dní, Vánočním městečkem to začíná, pak ještě nakoupit všechny ty vánoční dárky. No nic, nebudeme zatím stresovat, ještě pořád je čas, i 45 dní docela dlouhá doba, tak pojďme dát nějakou muziku. Jason Status už za chvíli a taky skvělá věc Rain in Ibiza teď.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh, Metropolitní Radio.

0: Sigura, máš taky.
1: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: 13. hodina je tady na cestách, ale zatím aktuálně klid. V rámci pátečního odpoledne jediné zdržení by vás mohlo potkat na dálnici D1 ve směru na Brno. Je to zhruba na úrovni Bravantic, tam se teď tvoří kolona a počítejte s drobným zdržením. Jinak ale zatím klid a pohoda, tak doufám, že to vydrží i po 13. hodině. Další muzika za chvíli, třeba Disclosure anebo Lubega a Mambo No. 5. I to dáme na Freshy.
2: Doprava?
0: Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. Siesta.

0: One Republic a Tsunami. Tuhle hodinu bohužel nezačínáme dobrou zprávou, ale informace je velmi aktuální. Tělo nalezené u skládky ve Frýdku Místku patří zřejmě měsíc pohřešované matce dvou dětí. Je to tělo, které bylo nalezeno ve čtvrtek, tedy včera ve Frýdeckém lese nedaleko skládky. A i když policie totožno zatím oběti nepotvrdila, tak informace zřejmě směřují k tomu, že se jedná opravdu o Janu Eš z Frýdku Místku, která vlastně odešla z domova zatím s neznámým motivem 3. září. Podrobnosti budou potom odpoledne na briefingu, který chystá k tomuto případu policie České republiky.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: rámci podzimních televizních programů se naplno rozběhla taky série různých reality show. Nevím, kterou sledujete vy, ale bylo to rozhodně téma, kterou řešila taky naše ranní dvojka Honza s Moňou. Tak uvidíme, v kterém táboře je třeba Honza. Best
1: of Fresh. Která ta reality show u tebe vede v tom výčtu?
2: No, tak u mě to je asi jasné, Moni, já už jsem to říkal několikrát. Za mě 100% absolutní vrchol kinematografie reality show Zrádci.
1: Takže ta je pořád u tebe na jedničce, jo?
2: Top jedna.
1: Kolik jsi viděl těch dílů už teda?
2: No, přiznám se, že zatím jenom dva. Po dlouhé době jsem se odhodlal k tomu sledovat i Superstar.
1: Zrádci, Superstar a na třetí místo by si z těch reality show, co teď běží všechno no, kolem a dokola dal.
2: Možná se budeš smát, ale mě docela hodně oslovilo i Možné je všechno s Alešem Hámou.
1: A to je taky reality show?
2: No,
1: to je spíš takový pořád, ne?
2: Je to pořád.
1: Já to jako fakt myslím vysloveně reality
2: Aha,
1: show.
2: Aha, tak to je asi vše?
1: To vše, jo, protože já jsem včera potkala mladé lidi, myslím lidi jako ty, ohledně věku, to znamená kolem dvacítky.
2: Ano.
1: A ti popisovali jako fakt ve velkém, že se dívají na ten Love Island,
2: Ježiš.
1: Ale že to je hlavní téma hovoru, když oni se potkají spolu, ať je to kdekoliv, tak řeší ty vztahy, ty problémy, které tam jsou a nebo nejsou. Takže to je opravdu
2: jako takhle
1: velká diskuzní síť.
2: Moni, já vím, že to běží, vím, protože je ségra na to kouká a je dost lidí, co na to kouká, ale promiň, mě to teda přijde, že každý jeden díl Love Islandu ti normálně sežere jednu mozkovou buňku. Jako,
1: tak to mi přijde u těch všech reality show. Ale já jsem prostě konzerva, já pořád u mě jedou přátelé a jak jsem poznal vaši.
2: Ježišmarja, já ještě čekám, kdy řekneš pojišťovnu štěstí.
1: Počkej, ne, to ne, ale jako moc rádi zradíme, máme Kolomba.
2: Nevím,
1: ten, když
2: je.
1: Se vrátí, to je jako i detektiv, co mu šilhá oko, ale ten, když se nám vrátí do televize,
2: no tak to jsou Vánoce.
1: Hnedka středu každý večer.
2: To jsou udoru Vánoce šťastný, normálně.
1: Šťastný, prostě spokojený. Best of Fresh.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
5: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
6: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
5: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
7: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
8: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: No, super.
3: Co no super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.

0: Normálně jsem se tady zamyslel, říkám si, tyjo, tady hraje nějaká hodně dobrá věc, co to je? Bruno Mars, Risky Doll, věřím, že i vás nadchla tahle pecka a jenom můžeme smeknout před tím, jak schopný je Bruno Mars dávat tyhle jasně hitové záležitosti jednu za druhou jako Baťa Cvičky. No tak těšíme se, věřím, že tohle bude hitparáda hodně dlouho, tu naši hitparádu si můžete poslechnout každé pondělí od 17 do 19, ty nejrotovanější věci na Fresh Radio.
1: Posloucháš Fresh Radio!

0: Medusa Paradise, tady je Fresh a Siesta. Páteční odpoledne, které nabírá na obrátky, za chvíli po 14. taky pod taktovkou naší rychlé roty Marek s Mikaelou. A to je zase prostor pro debaty všeho druhu, včetně toho, co občas děláme i my všichni. Best of
1: Fresh! Tady si to čte z papíru, protože já jsem včera chtěla říct jednu novinku, tak to tam zrovna nebylo,
2: No.
1: Jsem měla smůlu.
2: To jsi měla smůlu, protože to je na dalším papíru a ten byl použitý na toaletě, víš, tak...
1: Jo, nás to někdo odnesl asi na čtení, tak jsme tady jednou řešili, že si když na záchod, tak potřebuješ něco číst třeba,
2: jasně. No tak jako když nebyly mobily, co si četla na záchodě?
1: To, co tam bylo, ty dezinfekce a tak, to jsme dělali všichni. Best of Fresh.
3: Růžový sol, největší výběr potěšení pro všechny.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

Tak jak jsme se smáli, když byly ty počátky Facebooku, že nebudeme nikde sdílet takové, že snídáme a pak, že jdeme do práce a z práce, tak ku podivu i v dnešní době, kdy už to vlastně na Facebooku nikoho takhle nebaví, vznikají aplikace, které jsou na tom založené a jsou poměrně populární. Jedna z nich je aplikace Setlog s Etlog, která vlastně mapuje v pár vteřinových videích váš celý den. Takže natočíte 5 vteřin, když se probudíte, pak jak vyrážíte do práce nebo do školy, pak třeba kafe, oběd, práce, že jo, cesta domů, večer třeba party s kamošema nebo něco takového a pak ještě poslední video, než jdete spát. Z toho se vytvoří vlastně video, které je takovou hezkou vzpomínkou na ten daný den. Nevím, jak velká popularita u téhle aplikace je, zatím má přes 1 000 000 stažení a docela dobré hodnocení, ale těžko říct, jestli to baví jenom ty úplně nejmladší. Nedokážu si představit, že by my jsme takhle mapovali celý den. Fresh.

0: Doprava.
1: Doprava. Máme tady jednu velmi čerstvou dopravní nehodu. Je to na Místecké před nebo za tím sjezdem nahoru na Frýdlantské mosty. Tak ve směru dál na Přívoz havarovalo osobně nákladní auto, takže pokud pojedete z Frýdku ve směru na Ostravo na Přívoz, tak počítejte se zdržením. A pak je tady ještě jedna dopravní nehoda, ta se týká ulice Nádražní v obci Třinec, kde se srazilo auto osobní s motorkářem, ale bylo to bez zranění, tak doufujeme, že ty následky už budou za chvíli odstraněny a provoz zase normální. Teď už rychlá rota, Marek s Mikaelou a jejich páteční odpoledne tady na Freši.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No.
1: To bylo suché trošku na pátek, ne?
0: Myslíš?
1: No, já myslím, že bychom to mohli říct jako ahoj, tady Marika Michaela, rychlá rota, krásné odpoledne, čau, nazdar, ahoj.
0: Přesně jsem čekal, jestli se rozjedeš nebo se nerozjedeš, protože jsi někdy tě. Ty rozjezdy pro hvězdy prostě bývají pomalejší.
1: Tak dneska jsi za hvězdu ty?
0: Proč jako já?
1: Že máš pomalejší rozjezd.
0: Já jsem dneska celý takový divný.
1: Fakt, a stalo se ti něco?
0: Stalo se mi něco.
1: A povíš nám to?
0: Povím, no.
1: A až potom asi, co?
0: Ne, normálně, já to řeknu už teďka.
1: Tak to řekni.
0: Já jsem dneska nevařil. Fresh Radio.

0: Tak prý jsem se pohádal se sporákem.
1: S vařičem tam bylo napsáno.
0: S vařičem dokonce, ano. Většinou vařím venku v přírodě, takže ani sporák nemám doma, víš. Tak...
1: Náhodou já venku ráda vařím. Já mám takový ten propambutanový přenosný a v letě prostě vařím i venku, proč ne?
0: Fakt?
1: Jo, tak nebo ten... na ohni to chutná úplně jinak potom to jídlo.
0: To je pravda, ale ten propambutanový přenosný, ten jsem snad někde ještě za Komančů na Šíravě na něm vařili naši, no, ale mi se zdá, že už jako...
1: Tak já jsem ještě zastarala některých věcí.
0: A počkej, ty teďka jako dodnes na něm vaříš?
1: No mám ten takový ten dvouplotínkový, vlastně ten propambutanový, tak ten mám normálně venku, jsem normálně na něm vařívala. Když chci si být venku, tak prostě vařím venku. No a co jako?
0: Jako...
1: To byl výraz za všechny prachy.
0: Ty lžeš?
1: Proč bych lhala?
0: A proč bys vařila venku?
1: Když chci sedět venku, tak prostě si můžu uvařit i venku, kdekoliv na zahradě ne. Sedím si pěkně, nemusím chodit furt dovnitř, furt to hlídat vevnitř, sedím si venku na sluníčku. A to,
0: ale zase musíš ven natahat veškeré ty ingredience a koření a tak.
1: Jako... A tak ne, tak když děláš něco rychlejšího, ne? Úplně v pohodě, prosím tě. Ty nevíš ještě.
0: Nevím, já jsem úplně neználek. Jako.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Rychlá rota.
6: Aneb dva, co nezastavíš.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio! Posloucháš Fresh Radio!

0: Pravda nebo lež?
1: A dnes je pátek, takže dnes bude finále.
2: Ty jsi začala rapovat nebo co?
1: Jo, ale neříkej tomu tak, to asi není rap.
2: OK, jedeme o 2000 korun do Bernice, všichni víte, kde to je, pokud to nevíte, tak se podívejte na internet. Výborně tam vaří.
1: Je to u nás v Ostravě mimochodem, kdybyste byli někteří třeba z Frýdku, Místku, Havířova nebo Opavy a tak dále, tak budete muset do Ostravy, no.
2: Jo, takže radši nehrajte, jo, když jste tak daleka, tak víte, jako to Ostravy cesta dlouhá, kdo to neví, troubili hasiči u náchoda, že jim spad velitel do záchoda. Kde jsem to skončil?
1: Aha, tohle bude velmi zajímavé vysílání páteční. Skončili jsme u toho, že hrajeme o 2000 korun do Bernice, je pátek, je finále, ale teď ještě budeme soutěžit.
2: OK, jdeme na otázku. Samozřejmě hrajeme pouze přes naši aplikaci, takže poprosíme opět a zase jméno, příjmení, e-mailovou adresu a taky telefonní číslo. Je pravda, anebo je to lež, že Mikaela ráda vaří venku v přírodě? Aplikace, pojďme do toho.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
0: Vyhrávej skvělé ceny.

0: Pravda nebo lež?
1: A tentokrát jsme nelhali. My jsme se vás ptali, jestli mám ráda vaření venku, a mám. Byla to pravda.
2: A.k.a. je to pravda, protože ráda kouká ven a čichá čistý vzduch, takže radši zadrbe celý čas venku vařením, aby místo toho si ušetřila čas vevnitř. Vím, že to moc nedává smysl, ale zkoušel jsem to i repovat a to ještě horší. Takže OK, je to lež.
3: Radíme, my ti moc krát děkujeme, opravdu za zkoušku to stálo, určitě to pobavilo nás a taky všechny posluchače kolem dokola, ale my by ti to dneska nedáme, jo? Protože jsi nebyl první. A úplně první
1: ale mě lež, ne?
3: Byl, to už jsem zase neposlouchal já, no, tak od toho mám to. Tady tebe. Dneska to dáváme Jiříkovi, koncové číslo 357, jestli to vidím dobře, a budeme teda losovat. A jak se tady dívám, tak my tady máme zase 4 chlapy a jeden z nich vyhrál ráno. To znamená, že ho vyřazujeme z losování a budeme losovat pouze mezi 3 lidmi.
1: No,
3: jsou tam 2 Jiříci a 1 Radan, protože Martin má smůlu, ten už vyhrál ráno, to nejde takhle jako.
1: Takže jsou 3, jako 2 Jiříci a 1 Radan.
3: Ano,
1: no tak,
3: tak
1: výborně,
3: no.
1: Pánové, tak vy žhavte dráty, protože do hodinky vám zase zavoláme jednomu z vás a budete vidět, kdo to vyhrál.
3: Jasně, jednáme teda a hrajeme o 2000 korun do Bernice, kdybyste to náhodou nevěděli.
0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz. Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz. Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.

0: Určitě je záhodno vrátit se zpátky ještě k tomu tvému vaření v přírodě, protože nám tady spousta lidí psala, že to je z jedné strany romantické, že si všechno nachystá, že toho tolik ven nosit nemusíš. Druhá strana píše, že to je zbytečné, že ven musíš nosit prostě spoustu věcí a tak dále. A třetí strana tady dokonce k tomu píše, že s tebou venku vaří vosy, mouchy a další všichni živočichové, co tě otravujou a bodajo a ještě do boda. Jo.
1: Je to úplně tam, co si kdo myslí. A víš co? Je, velmi zajímavá situace je, že když já jsem venku, tak mě žádný hmestoměr neotravuje. Mě prostě oni nevadí a dávají mi pokoj. To je úplně jednoduché. Co vysíláš, to dostáváš. Já jsem s těma fakt v naprosté symbióze. Tečka.
0: To myslíš vážně?
1: Jo. Mě nic neštípe, mě neštípou komáři, já nemám klíšťata, na mě nic nelítá, prostě tam sedím a jsem úplně v pohodě. Takže já si můžu vařit venku, jak chci.
0: Jako regulárně, regulárně jsem s tebe úplně v pasti, jo, protože to, co říkáš, to snad neexistuje nikde jinde na planetě, než asi u tebe.
1: No, tak ty pořád mi říkáš, že jsem z jiné krajiny, nebo odkud mi to pořád říkáš, že jsem z jiného vesmíru.
0: Z jiného vesmíru, no.
1: Tak. Fresh Radio.

0: Doprava.
1: Hezké odpoledne, 15 hodin na 1 minuta, mrkneme se společně na dopravu a mám tady jednu aktuální dopravní nehodu na Místecké ulici, je to ve směru do centra a je to zhruba na úrovni benzin pumpy, která je pod Frýdlantskými mosty, tak tam je dopravní nehoda, osobák s nákladňákem, naštěstí bez zranění, ale určitě počítejte se zdržením.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Marek a Michaela. Každý den od 14.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Koukám, že tvoje vaření v přírodě se zvrhlo v jedno dopisování s jedním naším kamarádem. A trošičku jako se divím, z čeho tě všeho osočuje. Jako.
1: Ale tak v podstatě mě to jako za prvé nepřekvapuje a za druhé, z čeho by mě osočoval. Já vím, že kdybych byla v dřívějších dobách, v nějakém tom středověku, když se upalovaly čarodějnice, tak já bych byla na tom seznamu první.
0: Opravdu?
1: Tak bydlím v lese. Ráda vařím venku, jsem furt venku, mám zvířata, mám ráda bylinky, no tak prostě šla bych první, chodím boso, to miluju, nahatá po zahradě, já bych šla první.
0: Tančíš v noci ještě takhle po zahradě?
1: Taky
0: jako,
1: tančím
0: jako
1: v noci, pustím si techno a tančím v noci klidně po zahradě.
0: Takže
1: taky.
0: Vlastně ten gif, který ti tady Radim poslal, tak
1: to
0: je to pravda.
1: To není vůbec žádná urážka, to je prostě
0: takový,
1: pravda.
0: Takový gif, kde dámy v bílém tančí, jakože na paloučku, že prostě dělají nějaké ty čáry máry
1: no,
0: a tak. Jako.
1: No. A jako správná žena, mám taky vždycky pravdu a vím všechno.
0: No jasně. V pořádku, tak v případku se s tebou nebudu hádat. V každém případě se chci pobavit o tom, že v příštím vstupu se mrkneme do Ameriky, ačkoliv to jakože neděláme rádi, neradi, nebo prostě bavíme
1: tak
0: se
1: rádi nebo neradi?
0: O českých věcech. No neradi, odcházíme pryč tady od co stravy a tak. A co se vymyslelo v klubech v Kalifornii, jo? Tak vydržte.
2: Fresh Radio!
3: See in the dark.

0: Slíbili jsme tady, že se pobavíme o klubech mimo Evropu, teda že půjdeme do Kalifornie konkrétně. No a víš, co tam se děje, čověče? V Kalifornii musí kluby povinně nabízet testy na drogy a kryty na drinky.
1: Hele, to tady, to je super, ne? To tady v Ostravě už mělo být před 20 lety.
0: No.
1: Jo? Mm. Ale v té Kalifornii je to prostě tak, že musí mít nějaký test na drogy, který z kapky prostě nějaké tekutiny zjistí, jestli v tom není droga, a jsou tam nějaké prostě uzavírací klímky, že když si třeba odskočíš na toaletu, tak ti tam do toho nikdo nic nehodí. Že jo?
0: No jako je pravda, že na tohle jsem si vždycky já dávala teda jako pozor, ať mám drink dopitý, nebo ať ho mám u sebe.
1: No a nebo prostě vzít ho sebou na tu toaletu, protože jinak je to někdy průšvih. Mně se to stalo, já nevím, jestli už jsem to tady dokonce neříkal, že kámoška za mnou přišla jednou, jak jsem hrál na stodolní, mi tam umřela na stole a ve finále jsem si uhodil na rameno a vezl jsem ji domů, pak jsem spal na zemi, ona spala v mé posteli, probrala se asi nevím po kolikati hodinách a tak jsem ji potom jako se zavezl domů a říkám, co se ti stalo? Říkám, že jí někdo něco musel hodit do pití. No,
0: tak. No. Tak je to se tím prostě v tom klubu může stát, kor v zahraničí někde. Takže tohle mi přijde jako super nápad a třeba se tady budeme inspirovat, no i když u nás těch klubů tady už teďka moc není, že?
1: No, anebo tady, taky...
0: Taky, jiná situace.
1: Taky nutno říct, že písničku Holky rohypnolky, tak ta už taky byla natočena.
2: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Ano, správně, Alane, tohle to byla kapela US, no a musím říct, že
1: my už cinkáme.
0: V originále taky to byly předělávka Purple, Robin Schulz, no. Komu voláme?
1: No už voláme, protože dneska je pátek a my vyhlašujeme, kdo vyhrál naši pravdu nebo lež.
0: No ale teď záleží, jestli to ten dotyčný zvedne, protože my víme, že je mimo republiku.
1: Já si myslím, že to nezvedne. On totiž nás už upozorňoval v pondělí. Dobře, tak my to prozradíme. Je to Jirka, koncové číslo 397.
0: Ještě to nechvilku
1: zvonit. Já to nechám zvonit. Já bych jenom chtěla říct, že on už nám psal vlastně v pondělí, když postoupil do finále. V úterý to bylo, pardon. Když postoupil do finále. On totiž psal, já to tady přímo najdu, ať to mám přesně, co on nám to psal, on totiž poslal i fotky. On je čověče na zápase, jo.
0: Tak bohužel.
1: Dobře, a kdyby jsem to náhodou nezvedl na poprvé, tak je to problém, budu totiž od pátku na mezinárodním turnaji v Polsku. A já jsem se ho ptala, co to hraje. A on hraje závodně, teď nevím, jak se čte správně, když tak mě opravte, bočiu, což je podobné jako petang, a je to ale olympijský sport pro handicapované. Takže Jiřík vlastně teďka sportuje někde v Polsku, má závod jako handicapovaný v tomhle sportu, takže nám to nezvedlo, což ale se dalo předpokládat, ale my mu i také gratulujeme a on se to rozví.
0: No, my mu prostě dáme vědět. Tak Jiříku, užij si to a něco z toho Polska dovez, nějaké ty medaile
1: mohl
0: zase.
1: By.
0: Mohl by. Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Nápady na paty.
1: Já mám pocit, že tebe to vždycky připomíná něco úplně jiného, ta písnička.
0: Já vím, no to jednou tak většinou bývá.
1: Jednou to zpíváš, tak a jednou tak.
0: Ale to je úplně jedno. Poznali jste všichni Apaty, Bruno Marsa taky Rousí. No a blíží se nám konec hodiny 15.
1: A já vím, co budeme rozebírat po 16.
0: A co myslíš? Jako myslíš ty to, co jsem teďka našel? Nebo to, co jsi mi teda s prominutím poslala?
1: To já nevím, co jsi všechno tam ode mě našel. Ty si ode mě nečteš zprávy v poslední době, na mě kašleš, ale tělocvik! Mě by zajímalo, jak se na to bylo s tělocvikem po základní škole a hlavně, jestli jsi měl nějaké trauma z něčeho. No a k tomu se vrátíme právě po této hodince.
0: Myslíš příští hodince?
1: Příští hodince, jako v další, dobře. Tak ano.
0: Tak já si myslím, že to není jenom tělocvik, tam těch traumat na základní škole bude dost.
1: No jako. To je možné, ale my se budeme věnovat pouze a jenom tělocviku.
0: Dobře, tak to zkusíme, no. Jak se to jmenuje? Koleno toč? Dobrý, to v těch 40. letech nebo 30. letech to taky jako, víš, co?
1: Ne? To nevím,
0: hele. Ne, nevíš. Tak uvidíme.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda Autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V Autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
8: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
9: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.

0: přes Kozlovice, což je okres Frýdek-Místek, tak je tam dopravní nehoda, počítejte se zdržením a projíždějte velice opatrně. A ještě jedna dopravní nehoda je na D1 312. kilometr ve směru na Brno, tam je taky dopravní nehoda, osobák s nákladňákem, je to naštěstí bez zranění, ale na místo samozřejmě jede policie České republiky. Lidi, je pátek, dávejte na sebe pozor.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
4: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Dua Lipa, Dance to the Night, venku ještě sice nádherně krásně a světlo, ale já si myslím, že za chviličku už opět to nějak trošku pohasne, protože ten podzim přece jenom se stmívá dřív a dřív a za nějakých 14 dní, jestli se nepletu, tak zase se bude měnit čas a už to zase půjde všechno do kytek.
1: No minimálně ty dneska už půjdeš téměř vlastně za tmy.
0: Určitě.
1: Tak nějak 100% za tmy, protože máš ještě Friday Mix.
0: No v 19 hodin a 10 minut už bude určitě úplná tma, si myslím, no.
1: Máš trauma z těláku?
0: Trauma z těláku jako na základce ani na střední ne, no.
1: Neměl.
0: Teď už jako asi jo, ale v té době určitě ne.
1: Že teďka už by si přes kozu asi neskočil.
0: To nevím,
1: možná, jo.
0: Úplně
1: ale
0: jako...
1: s tím švihadlem ti to třeba jako jde. Ale víš
0: ale,
1: co?
0: Ale hrazda, kruhy a tak jako ne.
1: To ne.
0: Bradla,
1: to
0: ne.
1: No, já bych se ráda na to mrkla, proč někteří mohou mít trauma právě z tělocviku, protože za našich mladých let, a třeba když jsme se učili plavat, jo, tak já nevím, jestli si vzpomínáš, že právě jsme museli mít ty hnusné koupací čepice, které jsme podědili ještě po mamce a babičce a nevím komu všem.
0: A doteďka nechápu proč, jo.
1: Já taky to nechápu proč, a hlavně víš co? Mě tak strašně tahaly vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy, já jsem vždycky tak řvala jako děcko, jo. Přitom já jsem jako plavala ráda, to bylo všechno OK, ale tahle koupací čepice třeba jako mohla být pro mě trauma. Třeba. A pojďme
0: jasně.
1: Potom dál, to ti řeknu ještě, co ještě dalšího třeba.
0: No, tak, a chceš vědět, jaké trauma jsem v tělocviku, já co se mně stalo?
1: No to teda chci.
0: Dobrý, tak za chviličku. Fresh

0: bavíme se tady o tělocviku, o základní škole, o traumatu, který jsme možná mohli někteří mít. Vytáhli jsme tady plavací čepice, které jsme museli mít. Byly různě barevné, velmi to škubalo za vlasy, ti, co měli vlasy. A nevím, jestli si to pamatuju, že asi si to zažil. Ale když jsi plaval, tak ti učitelé nebo ti trenéři používali takovou tu dřevěnou tyč, aby se nedržel u břehu.
1: Ne, u nás ne.
0: Ne? Ne? Tak ne, to ne. Bývalo. No, koupací čepice to jsme měli a pojďme teďka třeba do tělocvičny, jo. V tělocvičně byly takové ty tvrdé, kožené, takové ty pořádné žiněnky. Mm-hmm. Víš, takové ty smradlavé.
1: Jo, vím.
0: To pamatuješ, ne?
1: To pamatuju, jasně, že jo.
0: No,
1: strašně těžké byly a tak.
0: Jo, to, ježíš, jak se to vždycky muselo tahat, víš. To bylo strašně nepříjemné.
1: No, mně se stala jedna taková nemilá příhoda, kdy jsme skákali přes švédský stůl, opravdu obrovský, velký švédský stůl a byla tam strašně výkonná...
0: Trampolína?
1: Ne, to nebyla trampolína, to byl ten skokanský můstek. Odrazový můstek,
0: ano,
1: jo?
0: Ano.
1: A nebylo to jenom takové, že prostě jenom lehce to a to tě fakt vymrštilo, tam byly nějaké pera a to. A já jsem to přehnal a já jsem přeskočil ten švédský stůl, dopadl jsem rukama na žíněnku a nohy jsem nechal na tom stole.
0: Ty jo, polámal ses?
1: No, tak doteďka mě to bolí, jako uprostředka páteře. Jako.
0: Když si na to vzpomeneš, jo?
1: Já si na to vzpomenu vždycky, když je ten seriál Eduard Bas, jak je Cirkus Humberto,
0: no.
1: Jak tam toho malého Vaška lámal ten borec naopak, víš, přes to koleno.
0: Vím,
1: vzpomenu na to, jak to křuplo mi, no. Tak.
0: Tak vidíš, tak nějaký zážitek tam přece jenom je.
1: No, blbý, no.
0: Blbý, počkej, tady někdo píše, koza, ano, tak skákalo se přes kozu, to se dělá i teďka, ale ta byla taková jako taky řádná, že?
1: No,
0: ta koza.
1: Ale švédský stůl byl obrovský, jako to prostě to je. Proto teďka, když jezdíš po těch akcích, tak vyjídáš ty švédské
0: stoly. To jsem teďka přesně chtěla říct, ano, proto se začal soustředit na jídlo.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Marek a Mikaela na Fresh Rádiu.

0: Tak jo, někteří se ozvali s tím, že mají trošku trauma. Podívej se třeba David, jo? Já jsem při skoku přes kozu jsem si ufoukl a docela nahlas.
1: Jo, to se mi taky stalo.
0: Já to úplně vidím, jak se smějou, víš, všichni, jo, to je úplně typická situace.
1: Já si vzpomínám, jak půlka tělocvičení utekla.
0: No, on tady píše, že už to bylo na druhém stupni, takže holky byly takové ty frfny.
1: Já, jasné, klasika, no.
0: A kluci, že byli docela v pohodě, ale úplně to vidím, tu situaci. Prostě to tak někdy se stane, ne? To známe všichni, že? Jo. Vyletí, ani nevíš jak.
1: No potom čím jsi starší, tím to míň ovládáš.
0: Máš vlastní zkušenost.
1: No, tak, co k tomu dodat, no? Fresh Track, Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Subfocus a samozřejmě taky Culture Shock, Fragma, Miracle. Překopávka téhleté skvělé skladby do drum and bassu. No a já myslím, že už asi uzavřeme tu naši hodinovou školní
1: tělocvičnou akademii.
0: Akademii, dobře jsi to řekla, pěkně, traumat. Hele, no. A vzpomínáš si třeba na šplch?
1: To jsem právě ještě chtěla říct, čteš mi myšlenky. Šplch jsem neměla ráda, neznám moc koho, kdo by ho měl rád, ale jako uměla jsem vyšplhat.
0: Jako potyčí to šlo úplně perfektně.
1: Potyčí jo, polaně ne.
0: Lano bylo těžší. Tam jak si špatně se zahákla za ty nohy, tak ti to nešlo. Jako.
1: Já jsem neměla na té tyčce, ale ráda spálené ty nárty. Já jsem bohužel. Špálená, no to jako... To bylo peklo. A musel jsi to udělat na čas, že ty spole toho dostával známku.
0: Tam se nějak nahoře muselo dotknout stropu,
1: jo,
0: nebo jak to bylo?
1: Jo, no
0: na čas to bylo.
1: My jsme dostávali potom známku, to byla asi střední škola, my jsme dostávali prostě známku, no. Takže bylo to kruté, ale vzpomínám vlastně na ty tělocviky ráda.
0: Víš co, tak uvidíme po víkendu, jestli si ještě na nějaké školní zážitky vzpomeneme, co jsme zažili.
1: Jo.
0: Třeba kouření na základní škole pod ředitelským oknem a tak. Zážitku bylo hodně.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Je to tady 16.49, dáme si poslední dopravu dneska. Máme tam jednu aktuální dopravní nehodu, a to v Karviné na ulici Solecká. Jsou tam v sobě, tuším, nějaká auta. Zase nepíšou, kolik jich je, to nevadí. V každém případě nehoda má trvat minimálně do 18. hodiny. Omezení provozu tam je, dejte si pozor. Co nás čeká večer?
1: Teď už vás čeká Marek sám, protože má páteční Friday mix.
0: Ano, zůstávám tu živě, hraju to sám. A co tam máme dál?
1: No, a pak já už někdo zmi, Patrik.
0: Patrik Diamond, Spinning Session, no, Prismatico Tiesta.
1: Tak a tak dále, prostě páteční řežba, jak má být.
0: No. Jasně. Tak mějte fajn víkend a rychlá rota se loučí a těšíme se v pondělí.
1: Ahoj,
0: po 14. hodině.
2: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.
4: Yes. Come on. Hey Martinez, you ready, girl?
5: Come on, let's do this game.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a

0: Domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání. It's Friday.

Krásný páteční podvečer, začíná pravidelný Friday Mix, já jsem Marek Urbanec, dáme si dvouhodinovku a vracíme se takzvaně ke kořenům, kdy celou dvouhodinovku mám připravenou pro vás jakože Funky House. Jo? Necháme už písničky letošního roku zase na chvíličku tak, jak jsou, jakože úplně do pohody. No a vy si dejte nožku přes nožku a pěkně to rozjedeme.

Dneska žádné divočení, jenom taková prostě pohodička. O tyhle ty remixy, které právě slyšíte, se postarají Block and Crawl, nebo taky Stevie Miles a další, že jo? Steve Reese. O, prostě nechte se překvapit. Pojďme do pohody.

Can't Go Back, to není nikdo jiný než Fred Neil. A musím říct, že některé písničky znáte a některé písničky neznáte, ale to vůbec nevadí. Tady jde přece o rytmus. Friday Mix je v plném proudu, já jsem Marek Urbanec a přeji krásný páteční podvečer.

Tak tohle to jsou House of Prayers a skladba se jmenuje Everybody and Nobody. Pokud jste slyšeli, jak mi to tam krásně skočilo, tak to jsou ti remixéři, kteří prostě uprostřed tracku změní úplně prostě buben. Dobře mi tak. Friday Mix.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: No, super.
6: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace.

0: auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. It's Friday then.

Blame the Boogie, tohle to má na sféru Martina Bedl a samozřejmě je tady začátek druhé hodiny Friday Mixu s datem 2. října. Já jsem Marek Urbanec a pojedeme. Za chviličku si dáme taky úžasné borce. Už jsem to našel. Člověk to maskované a pak neví, kde to je. Ministry of Funk budou taky hrát.

Friday Mix. Fresh Radio. Radio.

Asi jste si všimli, že veškeré mixy se snažíme dávat na SoundCloud, který nám teďka stávkuje, takže všechno, co vlastně doteď máme, tak mají oni a nechtějí nám to zatím pustit, snažíme se, aby to prostě jelo dál. No a tyhle ty mixy, které jsou po, jo, že vlastně nevidíte Fresh Radio, tak já teda budu minimálně s Friday Mixu zkouvávat ve svém kompu a musíme počkat, až nám zase ten SoundCloud povolí. Pak to tam do toho nasypu, abyste si to mohli pustit kdykoliv chcete.

0: Friday Mix.
1: Tady, tady, dá, a to je vše, přátelé. Blíží se nám 19. hodina, Friday Mix je ve finále. Přeji krásný víkend, mějte se fajn a v pondělí po 14. hodině loučí se Marek Urbanec. Ahoj!

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Raiva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám

0: No, super.
1: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj. Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.

I'll bet you.

0: And there you go. That is Tom Carroll with Empty Sky closing out Spinning Sessions number 699. Of course, thank you so much for hanging out with me this week. And I'll be back with a very big special episode number 700 coming up next week. Until then, you guys turn it up, keep jamming, and adios.
1: From hot new talent to the world's biggest DJs.
2: That's right.
1: Spinning Sessions.
2: Spinning Sessions.
3: Fresh Radio.
4: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
3: All day, every day.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop

0: S Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října Gong Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkidek.cz.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

infinity. Space, time, infinity.

Rádio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu, networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026, People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

nejlepší old school, který znáš. Old School na Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména? Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
4: Za zády hoří město, jarní zvoní deštěm, nevíš doma, nož kapse.